0: Hit Radio.
1: Bring the action. When you

a naše těla splínou v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, neje už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: s recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Hit Radio.

černá.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektronická evidence tržeb se nejspíš vrátí. Poslanci dnes zřejmě schválí obnovení systému EET od příštího roku. Vláda tvrdí, že pomůže narovnat podnikatelské prostředí a přinese více peněz do státní pokladny. Opozice ale očekávané přínosy zpochybňuje. Pokud návrh projde, EET se vrátí v upravené podobě. Nejhorší požár ve Španělsku za posledních 20 let má 13 obětí. Úřady potvrdily, že mezi mrtvými je 7 Britů, 3 Belgičané a po jednom občanovi Francie, Spojených států a Španělska. Oheň na jihu země zničil asi 7 000 hektarů krajiny. Požár už je pod kontrolou a evakuovaní lidé se vracejí domů. Pátrání po pohřešovaných ale stále pokračuje. Španělsko si zahraje o zlato. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul mistrů světa. Ve finále se v neděli utká s vítězem dnešního duelu mezi Argentinou a Anglií. Francouze čeká zápas o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Stopka pro další opravu kozí dráhy. Správa železnic neobnoví provoz na takzvané kozí dráze v plné délce. I když loni na podzim opravu úseku Krupka město Oldřichov u Duchcova slíbila, narazila se svým plánem u centrální komise ministerstva dopravy, podle které projekt nepatří mezi prioritní investiční záměry. Píše to server z dopravy.cz. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno, místy s přeháňkama nebo bouřkama. Později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni.
4: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstupy zdarma. Oskarův svět CZ.
5: Šest hodin, dvě minuty, posloucháte středeční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ráno. Michal Knejp, David Jošt.
6: Ahoj.
5: Ahoj, tak Davide, my jsme se tady bavili o tom, že návrat po dovolený byl docela náročný. My jsme tady řešili, že návrat do pracovního režimu trvá člověku 2,5 až 3 dny, takže dneska by se to mělo zlomit.
6: Dneska kolem oběda se to bude lámat.
5: Dneska se to bude, kolem oběda nám je docela jedno, no, ale jsme rádi, že vy tady jste, vy, kdo nás posloucháte, to nás drží nad vodou. Dino Rodžiči, Agostino, další muzika pro vás. Hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: DJO, End of Beginning na Hit Rádiu, 8 minut po 6. hezké ráno. Tak co ta včerejší apokalypsa? Ti, co měli přijít, nepřišli. A meteorologové se oficiálně omluvili, že teda ta předpověď nevyšla. Takhle, pršet mělo všude, to jsme měli slíbený. Pršelo a bouřilo jenom někde. Tak by mě zajímalo, jestli u vás bouřilo nebo pršelo.
1: No tak já jsem se celý den v práci těšil, až si po práci odpoledne vyrazím na kolo. Samozřejmě začalo pršet přesně ve chvíli, kdy jsem se oblíknul do munduru a vytáhnul kolo. Aha. Takže jsem zase zpátky. Pršelo asi půl hodiny. Pak už jsem nevyrazil.
0: No ale zase meteorologům můžeme poděkovat vlastně my, kdo jsme na ty výstrahy dali a třeba jsme uklidili věci z terasy nebo balkónu. To je můj případ, říkám si, hele, tak je potřeba to tam trošku poklidit, aby,
1: pofackovat,
0: aby to neodlítlo a pak jako spadlo 6 kapek, no, takže nic moc se nedělo. Takže vlastně na jednu stranu jako děkujeme, no. Hele, už ani to počasí není, co tenkrát, no. Tady jsou Miraj, tenkrát 6.09. Hezké ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: na 7 ladíte středeční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno, jestli se během vašich cest často ocitáte na dálnicích, tak pro vás super zprávou je, že se ruší automatické zdražování cen dálničních známek. Tohle vás možná potěšilo, nicméně potom, co za poslední kolik, 2-3 roky cena vystřelila z 1500 na 2500, tak jsem si říkal, no tak dobře, za chvíli to budou 1003, 1004, hele, oni to stopli. Davide, není to úžasný?
1: Tak pro nás, kdo jsem já, bych hodnotil.
0: No tak pro nás, kdo na dálnici vlastně jsme jako doma, tak určitě dobře, no, super věc. Hele, takhle to má být, to je doslova ráj.
1: Nahráváš těma písničkama.
0: Ale dneska ten playlist je postavený. Já nevím, co ta Lenka, naše hudební manažerka, ona věděla, co budeme dneska asi řešit, jo. Coldplay Paradise za malou chvíli, nicméně teda cena dálničky zůstává, ale ta romantická hodinka strávená v zácpě.

0: Na D1, ta je naštěstí pořád zadarmo.
1: To je k nezaplacení.
0: To je k nezaplacení. Za chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
9: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Maitreya. Inspirace srdcem.
15: To není možný, že to ještě nemáte.
16: Tak my taky čekáme, že jo?
17: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
18: Tak to musí stát na účtárně.
15: To už je po splatnosti.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
21: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dodávka s defektem vás teď ráno může zdržet na dálnici D8. Odstavená je na kilometru 53 ve směru od Drážďan na Prahu. Určitě tam proto projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Edward Maja, Vika Gigulina. Takhle vám hraje středeční Hit Radio. 6.28, s vámi Michal Knejp, David Jošt. No a David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Součástí festivalu bude i diskuzní fórum Melting Pot s více než 150 hosty. Američan přijel na skateboardu celé Spojené státy za pouhých 39 dní. Chad Caruso zvládl trasu dlouhou přes 4800 kilometrů bez jediného dne volna a překonal vlastní rekord z roku 2023. Cestou navíc vybíral peníze pro organizaci, která pomáhá dětem se závislostmi. Argentina a Anglie dnes večer zabojují o finále mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny chtějí potvrdit 100% semifinálovou bilanci. Angličané usilují o teprve druhý postup do finále v historii.
0: Počkej, jak vlastně dopadl ten včerejší fočus? Španělsko-Francie.
2: My jsme si tady typovali, že postoupí Španělé. Postoupili, vyhráli 2-0.
0: Takže postoupili naši.
2: Takže koho typujeme dneska?
0: No dneska Argentina a Anglie, si říkal, tak já nevím, Argentina.
2: Tak Argentina.
0: Jo?
2: Mimochodem, když už mluvil o těch našich, tak představ si, že ty už jsou doma 22 dnů.
0: Nekecej, už 3 týdny jsou doma. A fočus, takže fotbal končí dneska, jo teda?
2: Ne, ten končí až v neděli, Michal.
0: Jo, dobře.
2: To je semifinále.
0: Dobře, tak já se budu věnovat písničkám radši, co ty na to, Davide? To bude lepší. To bude lepší. Cranberries, Dreams a taky Alex Warren, Ordinary. To je další parádní muzika pro vás. Jsme Hit Radio, 6:30 ráno, krásnou středu.

0: Hit Radio, Alex Warren, 7:07. Dobré ráno. Už za necelou hodinu budete moct vyhrát opět poukaz na 5 000 korun na nákup přírodní kosmetiky De Natura. O tom bude soutěž Rychlá pětka o 7:30, tak si to nenechte utéct. Mimochodem De Natura, tam každý produkt prochází dlouhým vývojem a několika testovacími fázemi. Taky mají 100% garanci vrácení peněz, protože za jejich produkty si absolutně stojí, tak kdybyste s produkty nebyli spokojeni, vrátím vám peníze. Tak víc info na stránkách De Natura a jak bylo řečeno, poukaz na 5 000 korun, o ten budete soutěžit v Rychlé pětce o 7:30.
1: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Hit Radio.
1: De Natura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5 000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic De Natura.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7:30 do 3:15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
8: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1 000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz. Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
12: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň. Štíhá mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bez semené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
19: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
20: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
21: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
22: A já vám jako dlužím?
23: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
0: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
2: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Chomutově, dávejte si tam velký pozor v Bezručově ulici, kde se dnes ráno srazila dvě osobní vozidla. Na místě už by teď měla být policie, s opatrností tam projedete.
24: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
25: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Hit Radio a Luis Capaldi. Nakrmit sociální sítě fotkama z dovolený, dalo by se říct, že to je v dnešní době skoro povinnost a taková fotka pod vodou, hele, to je magnet na lajky, jo, ale někdy ta fotka může být docela dost drahá. Takhle, jestli taky fotíte mobilem pod vodou a žijete v domnění, že je voděodolný, že se mu nemůže nic stát, tak pozor, servis si aktuálně hlásí obrovský žně, protože lidi topí telefony ve velkým. Jo. Ty výrobce sice tvrdí, že mobil vydrží, nevím, metr pod vodou po dobu 30 minut, ale zapomněli tomu dopsat, že se to počítá jenom jak nějaký tý laboratorní destilovaný vodě a ne nějakým vesnickým rybníku po se nic, jo.
1: A nebo ve slaný vodě.
0: A nebo ve slaný vodě. Takže otázka, už jste letos utopili telefon, nebo jakým nejbizarnějším způsobem se vám povedlo telefon utopit? Co ty,
1: Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska. Pláž v Chorvatsku, aha, první lásky a taky ty kraťasy, který měli kapsu. Dělám čtvrtý tempo, asi 15 metrů od břehu a nenou si uvědomuju, sakra, já jsem v kapse nechal telefon.
0: Čekej, nekecej, že ty jsi byl tak zamilovaný, že jsi zapomněl, že máš v kapse telefon.
1: Nevím, jestli to s tím souviselo, ale prostě ten telefon jsem v kapse nechal, no.
0: Hele, a funguje vlastně vůbec hodit ten utopený telefon do rejže? Jako říká se, že jo, že jo, že když to vlastně dáš přes noc do rejže, takže ta rýže přiláká asijský techniky a oni ten telefon do rána opraví, jo?
1: Říkal jsem si, jestli ten starý joke vyndáš.
0: No dobře, je tady, no. Tak nicméně asi za lajky na Instači ta fotka a rozbitej telefon nestojí, tak myslete na to, než se s vaším mobilním zařízením potopíte pod vodu. Miles Smith, Nice to Meet You, to je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6.52. Tak hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu zdraží. Od středy stoupne maximální cena benzínu na 41 korun a 89 haléřů za litr. Nafta zdraží ještě výrazněji, a to o 15 haléřů na 39 korun 34 haléřů. Státem stanovené cenové stropy navíc skončí až na konci týdne. Podle analytiků pak mohou ceny na čerpacích stanicích dál růst. Ebola v Kongu se dál rychle šíří. Počet potvrzených případů už překročil 2000. Nemoci podle úřadů potom podlehlo 754 lidí. Světová zdravotnická organizace navíc varuje, že skutečný počet nakažených může být několikanásobně vyšší. Epidemie tak dál představuje vážné riziko pro zasažené oblasti. Filip Turek dočasně končí ve funkci. Po pondělní dopravní nehodě přerušil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Na svůj post se podle něj vrátí jen v případě, že ho policie neoznačí za viníka nehody. Pokud vyšetřování ukáže opak, slíbil rezignaci. K odchodu z funkce už ho vyzvala také část opozice. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Filmová kancelář Ústeckého kraje letos v říjnu oslaví 10 let své existence. Ke kulatému výročí chystá dárek pro nás, pro veřejnost. Od července do konce října nabídne projekce filmů natočených v regionu za pouhou 100 korun. Projekce budou probíhat ve vybraných kamenných i letních kinech po celém kraji. Na programu bude třeba Zápisník alkoholičky nebo Vyšehrad 2. Maximální teploty se dneska budou na severu Čech pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Bude většinou oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
9: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
10: Dvě minuty po sedmé, ladíte středeční Hit Rádio, to nám dělá velkou radost, krásné ráno, s vámi Michal Knejb, David Jošt.
11: Ahoj.
10: Lidi topí v bazénech a mořích své telefony v domnění, že jsou vodotěsné, to jsme řešili. Vy nám posíláte zprávy, hlasovky, kde jste kdy telefon utopili, nebo komu. Je tady třeba hlasovka od Míši.
12: Ahoj kluci, dobré ráno. No, já jsem takto utopila kamarádovi loni na Krétě telefon, jsme tam byli vlastně s ním a s jeho ženou a teďka jsme byli jako u baru. Pak jsme šli už na pokoj a když jsme šli kolem bazénu, tak já jsem ho tak jako lehce zduchla do toho bazénu, tak ten tam zahučel i s věcma, co měl v kapse. No, byl tam fakt jako pár vteřin, vylezl a telefon se druhý den nafoukl jak tenisák, normálně byl úplně prostě jak balón. Žádná rýže nepomohla, nic nepomohlo. Byl to teda jakože na začátku dovolené, takže pak dovolenou strávil tím, že koukal do jídelního lístku a my všichni do telefonu. Ale byla to super dovolená, doufám, že i on si to užil a chce jet se mnou letos zase, takže asi chce znovu nový telefon. Takže dobrý.
11: Hele,
12: takže asi tak, no. Tak mějte hezký den.
5: Manželka musela být nadšená, nejenže měl manžel na dovolený kamarádku, ale ještě k tomu ho připravila o telefon.
10: No jasně, ne, ona říkala, že to byla super dovolená, no prima dovolená, no, hlavně pro toho kámoše, hashtag užito, takový kámoše máme nejradši. Tak krásné ráno z Hit Rádia, Bon Jovi, It's My Life, pojďme na to.
0: Hit Radio North Music.

Hit Radio, jenom hity a Ed Sheeran 10 minut po 7. Dobré ránko. Pokud jste z Prahy a okolí, případně do hlavního města dojíždíte za prací, tak byli jste ten, kdo šéfovi musel posílat SMSku, že jste se ocitnul uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží uprostřed absolutního Armagedonu. Proč se o tom bavíme? V Praze na hlavním nádraží někdo včera nahlásil bombu, takže zavřený nádraží, zastavený vlaky, odříznutá magistrála.

0: tím, že se nakonec naštěstí nikomu nic nestalo, že no, to byl falešný poplach.
1: Jasně, to je v pohodě. Tak co tobě, Davide? Stalo se někdo, stalo se ti někdy někdo, někdy něco neuvěřitelného, co ti třeba šéf nevěřil?
0: Hele, já pozdě? Do práce chodím vždycky a včas, takže mě se nic takového neděje.
1: Na rozdíl od někoho, že?
0: Koukám na tebe, Michale.
1: Dobře.
0: I na naše posluchače nakonec.
1: Já tady mám příběh, a když jsem před 10 lety začínal v rádiu, tak jsem měl v zimě na první schůzku se šéfem. To bylo ještě než mě přijali. Byli jsme domluvený na 9. ráno, přes noc docela nachumelilo a já tam musel vždycky couvat po takový příjezdový cestě, jo. A mně se to nikdy v životě nestalo a já tam zapadl člověče do závěje, jo. A říkám si, tak jako je to docela blbý, jedeš jako na schůzku do rádia, kde musíš být jako nějak jako na čas a teďka volám, říkám, Radku, já jsem zapadl tady prostě do závěje, jo. A on, no jasně, to v kolik přejedete. A nevěřil mi to, tak jsem to vyfotil. A jako dobrý, že vlastně už v té době byly telefony, že nějakou tady takovouhle jako výmluvu údajnou pro tvého šéfa můžeš vyfotit, že dneska vlastně AI, takže si to svoje auto můžeš hodit do sněhový závěje během minuty. Jen asi byl by to zkoušet během teďka leta, že jo, to asi úplně nepůjde, no. Tak jaký byl důvod vaší absence v práci? Něco, co vypadalo až neuvěřitelně, že vám to šéf nevěřil, tak to nás zajímá. Pojďte nám nahrát vaše příběhy na WhatsApp jako hlasovku přes 777-937-777 nebo nám to sem pinkněte klasicky SMS-kou. My k vám pinkáme další parádní muziku, tohle je Shakira, Zoo na Hit Radio.

0: Tohle je Krištof, tohle jsou Šňůry a tohle je středeční Hit Radio. V 7 hodin 20 minut posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Anonym včera v Praze na hlavním nádraží nahlásil bombu, bylo všechno uzavřený, o tom jsme se tady bavili. Nakonec se nic nenašlo, díky bohu, všechno dobře dopadlo. No a dostali jsme se k tomu, protože tisíce, možná desetitisíce lidí byly najednou uvězněni, byly obětí tady toho anonymu a nedostali se do práce. Takže jsme řešili, jaká byla taková nejzvláštnější výmluva, která byla jako opravdová, ale kterou vám třeba váš šéf nevěřil. No tak píše třeba Martina: dobré ráno, jdu budit 6 dětí do pokoje a na zahradě vidím bobra. 5krát čumím, jestli nejsem mimo. Ano, půl hodiny řeším, co s tím. Pro děti atrakce, do družiny pozdě. Dobrý den, otevřete nám, prosím. Vyháněli jsme bobra ze zahrady a družinářka čučí jak puk. Nevěřili nikdo v práci, ani ve škole, ani manžel v práci. Prej jsem blázen, vyfoť to a opravdu tam byl. To je skvělý. Další zpráva. Já teda musím říct, že chodím do práce vždy a opravdu za každých okolností. Dokonce se mi jednou stalo, že jsem došla s tak silnou bolestí břicha, že mě sama šéfka poslala a i sama odvezla do nemocnice. No nakonec to bylo moje největší štěstí, protože jsem jela přímo rovnou na sál na akutní operaci. Ale žiju, sice minus jeden orgán v těle, ale jsem v cajku. Fuu, zajímavý.
1: Minus jeden orgán, to jsem ještě neslyšel.
0: Tak srdce to asi nebylo. Ale zaměstnanec roku. Taky píše Leny: ahoj, nebyl to šéf, ale učitelka na střední, ale historka je to úsměvná. Na naší trase jezdilo 7 velkých vagónů a většině plných, byla zima a opět nějaká porucha, takže nám poslali na celou trasu malou čugálu a já se už prostě nevešla do vlaku, takže zápis v třídnici byl: nevešla se do vlaku. Jinak ptal jsem se, co je čugála, tak je to malý vlak, co jezdí na menších trasách. Taky tady máme hlasovku od Ivči.
2: Krásné ráno, rádio, tady Ivča. Já teda nemám historku se šéfem, ale ještě jsme chodili na střední. Když se bývaly ty zimy takový trošku prudší, že jo? Víme. No, tak rok 2002 plus minus, jo? A tenkrát fakt byla zima docela jako velká, hrozně veliký mrazy a nám přimrznul vagón ke koleji. Takže vlastně všechny ty děcka tam přenesly do jiného vagónu a takže zpoždění jako blázen, teď prostě to zkoušeli odsekávat, než to my jsme vlastně přistoupili. No a přijeli jsme do školy, nevím, někdy 8:30, 9:00 hodina. No a když jsme to říkali učitelkám v naší třídě, tak prostě všichni koukali jako blázni, nevěřili nám. Až pak teda, když šli do zborovny a slyšeli ten příběh od jiných studentů, třeba starších, tak potom jako uvěřili, že ano, že to tak opravdu bylo, že nám vagon přimrznul ke kolejím. Takže asi tak. No, teď už se to asi nestane, že jo. Tak se mějte, krásný den.
0: To nevymyslíš, nicméně tohle je třeba věc, na kterou se rozhodně taky nevymluvíš v létě. No tak inspiraci, proč jedete do práce třeba právě dneska, pozdě, máte, jo, vyhánění bobru by vám mohlo projít, to je nejvíc, jo. A jestli to chce šéf i s důkazem, tak fotku bobra na internetu někde 100% seženete.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. K každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
9: For Camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For Camping. Venku je nám krásně.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
14: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
15: Hit Radio.
16: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
17: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále pokračuje údržba tunelů na dálnici D8. Zůstávejte proto i dnes opatrní mezi kilometry 82 a 87. Dopravní omezení tam čeká v obou směrech.
19: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Hit Radio.

0: Gimme Love, Gimme Love, Sia 731, posloucháte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Skupina Queen návrat na koncertní pódia zatím nevylučuje. Bubeník Roger Taylor připustil, že další turné je stále ve hře. Záležet ale bude i na rozhodnutí kytaristy Briana Maye a na tom, aby případný návrat splňoval ty nejvyšší nároky na kvalitu. Po českých silnicích jezdí kolem 100 000 aut bez povinného ručení. Pokud takový řidič způsobí nehodu, škodu sice uhradí Česká kancelář pojistitelů. Peníze ale bude následně vymáhat po viníkovi. Povinné ručení bychom si proto měli před dovolenou určitě zkontrolovat. Detox od cukru možná není tak účinný, jak se často tvrdí. Nová studie ukázala, že ani po 6 měsících omezení sladkého lidé neztratili chuť na cukr. Podle vědců se preference sladké chuti dlouhodobou změnou jídelníčku výrazně nemění.
0: Zajímavá informace, myslím si, že to je něco jako s muzikou, jo? Že když vysadíš nějaký hit, tak se k němu pak stejně vrátíš a chutná pak ještě o něco víc.
3: Myslíš si, jako, že naši posluchači, když na chvíli přeladí Hit Radio, že potom mají abstinenční příznaky?
0: To se rozhodně neděje, Davide. To se rozhodně neděje. Co vám bude po chuti? Tak to je soutěž Rychlá pětka. S dodavatelem přírodní kosmetiky Denatura.cz, poukaz na 5000 korun na nákup v jejich e-shopu, tak běžte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: tohle je Pink na Hit Radio v 7.35. Dobré ráno. Rychlá pětka. Celý týden v Rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura.cz. Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, 100% garance vrácení peněz, kosmetika vyvinutá odborníky, taky reálné výsledky na webu a sociálních sítích Denatura. Mimochodem, zajímavost, je přírodní kosmetika automaticky šetrnější?
1: Není,
0: protože i přírodní látky mohou někoho dráždit, proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura si zasoutěží Míša. Míšo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jaké máš středeční ránko, než půjdeme soutěžit? Pověz nám.
2: No tak pohodička, jsem na chalupě, mám dovolenou. Včera zapršelo, takže nádhera.
0: Hezký, takže pohodička,
1: dovolená. No už teď máš kliku, protože my jsme původně vybrali jinou posluchačku, ta nám ale nezvedla telefon.
0: Nezvedla telefon, takže vlastně už máš takový trošku jako to štěstí tě jde naproti, Míšo.
2: Wow, tak to potřebuju.
0: No tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Je přírodní kosmetika automaticky šetrnější, ano nebo ne?
2: Ne.
0: Aha, protože i přírodní látky mohou někoho dráždit. Proto je důležitá šetrnost konkrétní látky, nejenom její původ.
1: To měla vlastně říct Míša, ale.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co nám roste z hlavy a dá se to stříhat?
2: Asi vlasy.
0: Je to tak. Pojďme na další otázku.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zpevňuje kolagen naši kůži, ano nebo ne?
2: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Je blíž měsíc nebo Mars?
2: Měsíc.
0: A poslední, 5. otázka. Co je dneska za den, Míšo?
2: Dneska je středa.
0: No hezký. I na dovolený, i na chalupě máš přehled o tom, co je za den, a tyhle odpovědi na otázky ti vydělali poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura.cz.
2: Bomba, tak to je skvělý den.
0: No tak to je super. Tak Míšo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, užívej chalupu a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. No a další poukazy na 5000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, pro vás budeme mít opět zítra.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hit Radio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
3: Hit Radio North Music.

0: Benson Boone. Beautiful Things na Hit Radio. 7.41. Dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste měli někdy problém se Strakou, jako s tím ptákem.
1: Nemyslíš to našeho bývalého kolegu Romana Strachu?
0: Nemyslím Romana Strachu, myslím normálně opravdového ptáka. Jestli jste si měli problém, co se týká jeho hlasitosti, jeho projevu, jo? Proč se o tom bavím? Protože minulý týden v pondělí, když byl státní svátek, tak já jsem byl pracovně na jedné akci a chtěl jsem se dospat, jo? A nevím, jestli víte, jak zní Straka, ale kolem domu lítali Straky a dělali tohle. Třeba 3 hodiny. 3 hodiny, jo. Tak to jsem to nějak jako vydržel a říkám si, no tak co s tím, hele, a oni prostě nedali pokoj, tak včera už jsem se naštval a říkám si, no tak zkusím se zeptat internetu, ten je o něco chytřejší, co doporučuje na Straky, jestli se dají nějak jako odehnat, no, protože tak opravdu ten zvuk je nepříjemný.
1: Schválně.
0: A napsala mi: na Straky nejlépe fungují dravci, kteří pro ně představují přímé a reálné nebezpečí v našich podmínkách. Zapomeň na univerzální nahrávky orla, ty sice z něj majestátně, ale Straka moc dobře ví, že orel i v hustých větvích fakt lovit nebude, jo. Nejúčinnější jsou tito dravci. Jestřáb lesní, absolutní jednička. Jestřáb je pro Straky největší hrozba. Hele člověče, tak co jsem já začal dělat? Já jsem si našel na internetu zvuk jestřába, připojil jsem to k přenosný bedně a z balkónu jsem to začal pouštět, jo. Hele, Straky pryč, pozor, jo, ale vylez soused naproti s jeho ženou a slyším, jak říká, tak který kreten tady pouští zvuky ptáků, ne? A já mu říkám, já tady plaším tu Straku, a on: jo, to zvíře, co tady dělá ten bordel? Říkám, no jasně, takže chci říct, že mise byla úspěšná, Straky jsme vyhnali, takže jestli někdo máte problém tady s tím zvířetem, mimochodem jsem zjistil, že Straka je jedno z nejinteligentnějších zvířat na světě, jo.
1: No a já tady čtu, že si dokonce pamatuje lidské tváře, takže doufám, že si moc neublížil, protože oni si tě pamatujou, Michale.
0: No já tam strčil jenom tu bednu. Ale co jsem pak ještě čet, tak musíš pak ten reproduktor, pokud by se vrátili, dát třeba do jiného okna, protože oni, jak jsou chytrý, tak si řeknou, aha, tak on to je fakt, ten napouští nám tady zvuk jenom z repráku. No dobře, no tak my budeme plašit pavouky ve vašich reprácích za malou chvíli. Další parádní muzikou, tohle je Kato a John, Turn Lights Off, no a samozřejmě se stavíme i u vás v autech, řekneme vám, kde to ve středu ráno stojí, bude aktuální doprava, tak hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty, Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
8: Ecocom. Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se došetřuje v Chomutově, opatrně v Bezručově ulici. A pozor taky na D8, kde k nehodě došlo na kilometru 35 ve směru na Prahu.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.54, Hit Radio, dobré ráno. Patříte k těm, kdo bankám nevěří a radši máte peníze poctivě nasyslený pod madrací? A tak byste možná měli zkontrolovat, než vám je sežere havěť. Máme tady příběh paní z Austrálie, te snědli termiti milion v bankovkách. Podle mě tam ta paní řádí s biolitem ještě teďka, jo? Nicméně zajímavost, která se k tomu váže, krásně nám to vyšlo, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky.
1: No asi všichni víme, že v současné době je v českém oběhu 6 druhů bankovek a mohli bychom si schválně zkusit zahrát takový kvíz.
0: Jakože já budu hlas lidu teda, ty mě budeš zkoušet a já budu hlas lidu.
1: No a samozřejmě i naši posluchači si můžou sami zkusit tipnout. Dobře. Jaká česká osobnost se nachází na konkrétní bankovce? Začneme stovkou.
0: Já si myslím, že začneme 20 papírovou. To si pamatuju, to byl svatý Václav.
1: Pojďme ke stovce.
0: Dobře, pojďme ke stovce, tam bude Karel IV.
1: Je to tak, pojďme na 200.
0: 200, vím, jakou má barvu, ale i kdybys mě mučil, asi si nespomenu, kdo na ní je. Je to ženská?
1: Je to muž.
0: Je to žena. Je to muž na 200?
1: Je to Jan Amos Komenský. Pojďme tak, na 500.
0: 500, Božena Němcová.
1: 1000.
0: František Palacký.
1: 2000. Je vidět, že u těch vyšších bankovek se nepleteš, těch máš asi spoustu.
0: No to ne. 2000. Emma Destinová.
1: A 5000.
0: Tomáš Masaryk.
1: Je to tak, Tomáš Garrigue Masaryk.
0: Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Ještě přidám zajímavost, kolik si myslíš, že je v oběhu bankovek v českém oběhu?
0: Jako myslíš, jako u mě v oběhu, anebo jako v českém?
1: Jako celkem.
0: Celkem, to netuším. Já bych ti řekl, kolik je bankovek jako u mě v oběhu, jo. To tak, číslo není úplně vysoký.
1: Tak to dobrá si trošku větší. 560 milionů bankovek v českém oběhu. A zajímavostí je, že nejvíc je 2000, 209 milionů.
0: Tyjo, to je zajímavý. Zajímavý informace. Nicméně, ty jsi mě tady zkoušel teda od té stovečky do pětitisícovky. Pojďme k té 20 koruně a 50 koruně papírové, které už samozřejmě nejsou v oběhu, tak víš, kdo byl na 20 koruně? Já jsem to říkal, jestli jsi mě poslouchal, no neposlouchal.
1: Já papírový 20 nepamatuju, takže nechám se podat.
0: No, svatý Václav a na 50 koruně... Takhle, víš, jakou měl barvu ještě 20
1: taková
0: koruna?
1: Růžová, ne, 20 nevím, ale 50 byla růžová.
0: Ta byla růžová a tam byla
1: žena nějaká.
0: Tam byl taky někdo svatý. Mm-hmm. Svatá, nápověd, Ludmila. Nápověda. Ludmila to nebyla, ale je to Aneška. Jaká?
1: Česká.
0: No jasně. Ne, svatá Aneška Rakouska na 50 korun je český. Tak Davide, děkujeme za kvíz, pohořel jsem na 200 korun, ještě jednou, kdo tam je?
1: Tak já už jsem to taky zapomněl.
0: Jedno, nech to bejt.
1: Jan Amos Komenský, samozřejmě.
0: George Ezra, Dance All Over Me, to je další muzika do 8. tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: kus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
5: Letní kino Klášterec nad Ohří.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Oběd v restauraci je nejdražší v historii. Průměrná cena v Česku poprvé překročila hranici 200 korun. Nejvíc zaplatí lidé v Praze, kde oběd vyjde v průměru na 228 korun. Naopak nejlevněji se lidé najedí ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle odborníků ceny dál rostou, tempo zdražování je ale pomalejší. Kontrola odhalila nebezpečný špenát z Kauflandu. Inspektoři v něm našli téměř 50krát více pesticidů, než povolují limity. Šlo o baby špenát z Itálie, prodávaný v plastovém balení. Státní zemědělská a potravinářská inspekce teď s řetězcem zahájí správní řízení. Podle kontrolorů podobné nálezy u čerstvých salátů nebývají běžné. Vedra omezují výrobu elektřiny ve Francii. Tamní energetické společnosti odstavily 3 jaderné reaktory a dalších 8 běží na snížený výkon. Důvodem jsou vysoké teploty řek, které elektrárny využívají k chlazení. Omezení má chránit vodní živočichy a rostliny před příliš teplou vodou. Podle společnosti nejde o bezpečnostní problém, ale o opatření na ochranu přírody. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Stopka pro další opravu kozí dráhy. Správa železnic neobnoví provoz na takzvané kozí dráze v plné délce. I když loni na podzim opravu úseku Krupka město Oldřichov u Duchcova slíbila, narazila se svým plánem u centrální komise ministerstva dopravy, podle které projekt nepatří mezi prioritní investiční záměry. Píše to server z dopravy.cz. Na severu Čech bude dneska většinou oblačno, místy s přeháňkama nebo bouřkama. Později odpoledne bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 26 stupni.
13: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
14: Šampionu. 3 minuty po 8 ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno, s vámi Michal Knejb a David Jošt. Co jsi říkal ty obědy, kolik je to stojí?
11: No v průměru, republikovém průměru už přes 200 korun.
14: To je masakr, já si pamatuju ještě tenkrát za mých mladších let, kolik stálo oběd, třeba 100, 90 korun?
11: No není to tak dávno, to je na tom
14: nejhorší. Není to tak dlouho, není to tak dlouho, takže obědy ve restauracích jsou nejdražší v historii, fuh. No další místo, kde je teď v létě extrémně draho, to proklepneme za chvíli. Napadá ti něco, Davide, co to může
11: Chorvatsko?
14: Být? Chorvatsko? No spíš je to v Čechách a konkrétní, jako konkrétní místo. Dobře, přemýšlej o tom, vy taky, kdo nás sladíte, hnedka se k tomu vrátíme. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Hezké ráno.
9: Hit Radio Nord Music.

0: Za 9:05 ladíte Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ráno. Davide, ty jsi ve zprávách říkal, že pod 200 už v České republice za oběd nedáme?
1: Je to tak.
0: Je tak. Obědy v restauracích jsou nejdražší v historii, no a kde je ještě draho, nechali jsme vás hádat. Kdo jste typoval koupaliště? Tak máte zlatýho bludišťáka. Mm. Takže na koupalištích v České republice je taky extrémně draho.
1: A bavíme se teda o vstupenkách nebo občerstvení na koupalištích?
0: Občerstvení. Takhle, když jede k vodě celá rodina, tak samozřejmě vstupenky to je na hypotéku, jo? Mm. To je jako vstupný je příběh sám o sobě, ale párek v rohlíku, průměrná cena, typuji.
1: Tak já z mých dětských let si pamatuju, že to bývalo párek v rohlíku za 15, klobása za 30, jasně. Ale tak zdražuje se, typnu 40.
0: 60.
1: Pane.
0: Smažák s hranolkama.
1: 150.
0: 250. Za smažák. A pivko.
1: To už se bojím typovat.
0: Pivko, já bych typnul, já to tady mám, já to vidím, jo, ale kdybych měl typovat, tak bych dal pivko třeba za 30 korun, jo. To se pamatuju já tenkrát.
1: 50,
0: za starý.
1: 50.
0: Tak 70. Je to 70. Což je masakr, jo. Takže to je hlavním důvodem, co se na koupalištích aktuálně děje, proč se o tom bavíme. Lidi se do batohu tajně balí řízky sebou do
1: alobalu. My se jim nedivíme.
0: Takže už to není jenom to, že na tu dovču, ale už je na to český koupaliště a nosí si vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální. Vlastní petky, ve kterých mají sirup a pak se to tam míchají prostě tu šťávičku, aby prostě měli pití, jo. Což jako chápu, protože ty ceny jsou brutální a to mi tak jako nahrává, že jsme se vás chtěli zeptat, nebo chceme se vás zeptat, co jste kdy kam

0: A říkám, co si děláš, prečo tady má někdo šunku, ne? A doma je tam tlačili šunku a rohlíky. Hele, vonělo to krásně, jim to záviděl, já nebyl naštvaný, jim to záviděl.
1: No, při současných cenách v kinech se nedivím ani tý šunce teda.
0: To je fakt, protože tak jasně, no, když si dáš popcorn na kolu a tady ty věci k tomu, to je taky na hypošku. No tak dejte nám vědět, to nás zajímá, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, budeme moc rádi. Co jste kam kdy propašovali, ten největší pašunk? A nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Jsme moc rádi za každou zprávu od vás, no a vás snad potěší další muzika. Tohle je Welshly Arms Legendary na Hit Rádiu 8 hodin 12 minut. Dobré ráno.

0: Where is my husband? 8 hodin 19 minut na Hit Rádiu. Dobré ránko, draho na koupalištích, nejenom vstupné, ale hlavně jídlo, to jsme řešili. Dostali jsme se k tomu, co jste kdy na koupaliště, nebo na koncert, nebo do kina, kamkoliv propašovali a jak. A vy jste nás zavalili zprávami a hlasovkami, píše třeba Pavel. Ahoj, pravidelně na festivaly, na plesy a podobné akce pronáším kolu a rum. Když člověk zaplatí rendal za vstupný, tak se už nechce nechat udírat ještě na pití.
1: A navíc si může dát to, co má rád, že ona co má chuť.
0: Máme tady hlasovku třeba od Lenky.
2: Ahoj, tak já pravidelně pašuju do kina, do těch multikin, dětem popcorn. Koupila jsem si, že někde jako takový ty kalíšky na ten popcorn, ať to má jako, ať to má hezký, a normálně udělám má popcorn, který tam přesypu do toho papírového boxu. A mají popcorn, samozřejmě vodu nesu taky, že jo. Takže a děláme to normálně pravidelně a ušetříme spoustu peněz, takže vřele doporučuju. Ahoj.
0: Majitelé multikin teď skáčou radostí. Další hlasovka od Alex.
3: Zdravím. My už dlouhá léta pronášíme alkohol a vlastně i nealkohol na festivaly a jiné místa, kde je zákaz vstupu s vlastním pitím, vlastně alkohol v takových kapsičkách, jak jsou od přesní dávky, ale je to hrozně smrtelné, protože člověk cucá a najednou neumí chodit.
0: To je fakt. Další zpráva od Jany. Ahoj kluci, vždycky, když jdeme s kamarádkami do kina, tak si bereme vychlazené plechovky s ginem, tonikem a i vlastní popcorn v batušku, protože ty ceny jsou už fakt přepálené. Hezký den. Další zpráva od Peti. Není to z let předešlých, ale asi poslední 2 roky si s manželem nosíme mini lahvinky alkoholu do letadla. To samozřejmě můžete, ale zakázali v letadle pít vlastní alkohol a ten výběr tam není moc velký, taky fajnšmekři. Další zpráva. Ahoj, propašovala jsem sama sebe, letěla jsem na pas sestřenice mojí maminky na dovolenou do Tunisu, jen problém, že nejsem Petra, ale musela jsem být Dana, tak to už bylo nadlidský, papa, to je neskutečný. Další zpráva, čauvec, my jsme si takhle do kina párkrát propašovali KF a s kámoškami proseko v těch malých lahvičkách a pěkně jsme se tam zřídili. Přítel ten pravidelně pašuje placatku s kořalkou na každý koncert, jednou nás vymátli, tak jsme to vypili na ex před vstupem.
1: Musí být koncert potom.
0: To bylo hezký. Ještě tady máme hlasovku od Saši.
4: Já mám zajímavý 2 příběhy. Jeden z příběhů je, že mě se úplně příčí dávat za popcorn to, co za to oni chtějí, když já koupím popcorn za 10 korun. Takže si ho doma uděláme prostě samostatně a sníme si ho. A máme popcorn jako všichni, ale největší halus, a to jsem strašně chtěla zkusit, jestli mi to projde nebo ne, bylo na koncert Eda Sheerana. Já jsem měla velké poprsí, mám ho do teďka, zprava zleva jsem měla Frisco, pod prsama jsem měla 2 plechovky piva, šli jsme s manželem. Samozřejmě jsem věděla, že musím jít k tomu, k mladému klukovi, nikdo na nic nepřišel, ale hrozně mi rozesmál, když ti otevří krabičku s cigaretama. I jestli náhodou tam něco nenesu. Pronesl jsem a takhle mi to v životě nechutnalo.
0: To je zajímavý. Víš, tak Sašo pošle fotku, ať můžeme tady porovnat a třeba poradit ostatním tady posluchačkám, jo. Já teda musím říct, Davide, nevím jak ty, ale já jsem pyšnej. Já jsem pyšnej na nás Čechy. Hele, je to dobrý. Tyhle tradice prostě zůstávají. A co zůstává, jsou další parádní hity Last Good Night, Pictures of You. Za malou chvíli ten na Hit Rádiu a my vám všem děkujeme za zprávy a hlasovky. Hezké ráno.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
8: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
17: Letní slevy právě odstartovaly!
18: Zažij léto naplno!
17: Když zábava,
18: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát!

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení dnes čeká na hlavní trase z Liberce směrem na Nový Bor. U odbočky na Bílý kostel nad Nisou se pohybuje vozidlo údržby. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Minuta po půl deváté, vy posloucháte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle bude Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Max Verstappen možná chystá největší přestup ve Formuli 1 za poslední roky. Podle zákulisních informací jedná s konkurenčními stájemi a nejblíže má být McLarenu. Pokud by čtyřnásobný mistr světa skutečně opustil Red Bull, šlo by o jednu z největších přestupových senzací v historii F1. V Ostravě dnes začíná festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, včetně kapely Mirai nebo amerického dua 21 Pilots. Rozvod se nekoná, Bohuš Matuš je zpět s manželkou. Zpěvák tvrdí, že k rozchodu nikdy nedošlo, mělo jít jen o vyhrocenou hádku. Podle něj navíc oba záměrně celou situaci přiživili, aby si vystřelili z některých médií.
0: Nekeci, takže rozvod tisíciletí se nekoná. No vystřelili si pěkně teda, i z nás, my jsme tomu věřili.
2: I z nás, i my jsme to ve zprávách měli.
0: No tak hele, ty tradice, jak jsem říkal, všechno to je zpátky, všechno jak má být. A říkám si, že Bohuš je vlastně vizionář, jo. Zatímco my ostatní si budeme muset na starý kolena platit drahý pečovatelky. Tak on si jednu takovou rovnou sám vychovává. Je to genius.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Sonic, Sky, Hit Radio 8.39, dobré ráno. Taky už se vám stalo, že jste při jízdě autem zahlídli na pouli toulavou kočku, která z dálky připomínala, nevím, třeba geparda nebo prostě nějaký jiný zvíře. Tak člověku asi rychle dojde, že tahle zvířata tady volně nežijou, nicméně to nedošlo jedné řidičce na Jindřichohradecku. Ta volala na policii, prosím pěkně, že v poli viděla divokou pumu. A pozor, tohle tvrzení si nechala potvrdit od umělé inteligence, ona ji vyfotila, nahrála do AI a umělá inteligence řekla, ano, je to opravdu puma. Tak něco mi říká, že inteligence všech zúčastněných byla v tu chvíli hodně umělá, protože takhle, jako v jižních Čechách čekáš spíš kapra, že jo, ne pumu, ale nikdy nevíš, třeba tam opravdu byla a já bych takhle veřejně chtěl všem pumám doporučit, aby se nepřibližovali k našim obydlím, protože nejpozději v neděli by stoprocentně měl někdo na talíři čerstvý pumok nedlozelo. Hlad je hlad, když máš hlad, nejsi to ty. Tak jestli i vy jste hladoví po další muzice, tak za malou chvíli servírujeme další parádní hity, třeba tohle. Alvaro Soler, La Cintura a staví se i Regen Moonman Human tady na Hit Radio. Tak dobré ráno v 8.40, šampioni.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Já z tebe snad vykvetu.
9: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
10: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
11: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
15: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
16: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
17: Asi 100 tisíc.
16: A ty s tím nic neděláš, jo?
17: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
16: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
17: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
16: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl
19: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
20: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
21: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.

0: Don't put the blame on me. Reggae and Bone Man. Don't put your blame on me. 8:51 na Hit Radio Human. Vaření pod širákem. Většinou super kulinářský zážitek a nebo taky ujištění, že váš partner je ten pravý. K nám na web na hitradio.cz dorazil příběh od Štěpánky. Ahoj. Nevím, jestli se v tomto případě dá hovořit o vaření, ale v mém příběhu se vařila alespoň voda, tak snad ano. Když jsem se dala dohromady s mým přítelem, tak jsem ho vzala do mého rodného města Mariánských Lázní. Byl leden, zima v plném proudu a dokonce bylo všude i spousta sněhu. Rozhodla jsem se, že nebudeme sedět doma a půjdeme zasněženou krajinou na rozhlednu, která se tyčí nad městem a je z ní krásný výhled na kolonádu. Když jsme se tam po několika hodinách konečně probrodili vysokou vrstvou čerstvého sněhu a dokonce se nám podařilo vyjít i zasněžené a uklouzené schody na vršek rozhledny, tak přítel začal ze svého batohu vytahovat jeden pytlíček za druhým. Nechápala jsem, co jde dělat. Z pytlíčku vytáhl nejprve plynovou bombičku s vařičem, z druhého malou konvičku, ze třetího dva plecháčky a začal vařit vodu. A pak k mému obrovskému překvapení mi dal malý kempingový ruční presovač a dvě kapsle s kávou. Normálně mi, nám, takto uvařil čerstvé horké espresso. Žádná rozpustná káva z termosky, ale opravdové espresso i s pěnou. V tu chvíli jsem věděla, že to je ten pravý. Hezký, no a za takový příběh můžete už tento pátek ve snídaní šampionu vyhrát parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a Highpoint díky soutěži Terapie venkem s mega e-shopem 4Camping. Kdyby vás tomu zajímalo víc a chtěli byste se do soutěže zapojit, detaily a podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Disco Machine, Sophie and the Giants. Tahle dvojka zavírá středeční snínek šampionů na Hit Radio. Díky za další společné ráno. Teď už vás předávám do rukou našich skvělých kolegů ze všech Hit Radio. Muzika, ta je samozřejmě nachystaná. Po devítce Ricky Martin, Hozier nebo David Guetta. Slibuju, že to vás bude moc bavit.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte se prima, ať vám středa v práci uteče, vy, kdo máte volno, užívejte, no a slyšíme se zítra ráno v 6:00. Čau.

0: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 18. kilometru směrem z Lovosic na Prahu. Stojí tam poruchaná dodávka s vlekem, projíždějte opatrně. A ještě v Ústí nad Labem v Jateční ulici u křižovatky s Textilní bouraly dvě dodávky. Na místě je blokovaný jeden pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna dnes asi schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů, opozice přínosy ale zpochybňuje. Růst čínského hrubého domácího produktu v druhém čtvrtletí výrazně zpomalil. Podle oficiální statistiky se čínský HDP meziročně zvýšil v druhém kvartálu o 4,3%. V prvním čtvrtletí meziroční růst HDP činil 5%. Strážníci v Litoměřicích díky zabaveným registračním značkám už letos vymohli více pokut než za celý loňský rok. Litoměřičtí strážníci vybrali letos od neplatičů pokut rekordní částku. Celkem zadrželi 10 registračních značek, z toho 5 dlužníků už své pokuty zaplatilo, tím se podařilo vybrat bezmála 384 tisíc korun a vyřešit 130 dlužních pokut. Během půl roku tak překonali výsledek celého loňského roku.
8: Fotbalový servis.
9: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali Nizozemce. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo Angličany. Jejichž souboj je na programu dnes od 21 hodin našeho času. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
10: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě převládat velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přeháňky, kolem poledne bude srážek i oblačnosti postupně ubývat a teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
11: A možná bude i teplej ještě.
0: Jo?
11: Já to vím.
0: Ty to víš?
11: Já to vím.
0: Tak ty víš něco, co já ne.
11: To byl Robert a pojďme, rozjíždíme dopolední vysílání, tu Dan Rakacký, krásný dopoledne.
6: Hit Radio North Music.
11: A podíváme se na to, jak dneska moc teplo bude, taky vám poradím, jak můžete zadarmo navštívit festáček, které ve znamení vína a dobrý hudby, je to hudba na vinicích, tak si počkejte. A taky prozradím, že jedny bombóny dneska mají svůj den, jaký to jsou, taky se dozvíte, tak buďte s námi. Teď muzika Ricky Martin, Hauzír, anebo David Guetta, Killer Rowland. Užívejte středu.

tohle funguje jak dvě kafe. Living La Vida Loca, Ricky Martin. Yo! Posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný dopoledne přeje Dan a tohle to dokáže nabít energií, ale teď maličko zvážníme, protože se dějou věci, představte si, zlomek sekundy, který stál 21 tisíc korun. A stála za tím nepozornost řidiče, protože dneska ráno policisté zveřejnili varování pro všechny řidiče a řemeslníky a zveřejnili případ, který se stal v Teplicích. Došlo tam totiž ke krádeži, kdy z kabiny dodávky neznámý pachatel využil toho, že řidič nechal auto na chvíli odemčený a odešel. Vlezl dovnitř a ukradl peněženku, kde bylo právě těch 21 tisíc korun. No jo, to je tak, když si řeknete, to je jenom vteřinka, nic se nestane. A ono se stalo. Podobný případ se stal mému tatínkovi asi 15 let zpátky, kdy měl horský kolo. V Chomutově zašel do drogérie si něco koupit na minutu. Vylez z drogérie a kolo už tam nebylo. Tak byl taky naštvaný. Prostě některé věci strašně rychle mizí. Je teda jasnější, že peníze mizí rychlejš jak to kolo, ale stalo se to. Policie teď aktualizuje ten případ z těch Teplic a zjistili, že ten podezřelý mohl po krádeži odjet vlakem směrem na Mostecko. Takže teď varujou i ostatní řidiče v dalších městech na této trase, to znamená Most, Litvínov, třeba i Chomutov, aby si svá auta hlídala a nechodili jako nenechali ho bez dozoru a odemčený, jo, aby se něco podobného nestalo. Takže poučení pro dnešní den, i když jdete od auta, je na minutu, radši ho zamkněte, protože platí staré známé, už jsem o tom mluvil několikrát tady, zloději, zloději, ve dne v noci chodí a co uvidí, to hned uklidí.

0: Další dávka dopolední energie, Shepherd Geronimo, teď na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne předám, 9.25. A já vám za chvilku poradím, jak můžete zažít neopakovatelnou atmosféru festiáčku hudby na Vinicích a zažít živé koncerty Adama Ďurici, Olympiku nebo Čechomoru a všechno opravdu gratis. Vydržte a k tomu si dáme Lady Gagu a Bruno Marse. To všechno tady u nás na Hitrádiu Nord Music.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek@poláky.cz Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
10: Hit Radio.
11: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
10: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
15: Here's my key. Philosophy
13: A freak like me just needs infinity.

Lady Gaga, Bruno Mars na Hit Radio Nord Music, kde posloucháte asi dopolední show LSD, ale bez Lucie, která je na dovolené, takže s vámi dám přeju krásnou středu, už je středa polovina týdne a teď pojďme na věc, která baví každýho, hudba, víno, zpěv. Ano, přesně o tom je projekt Hudba na vinicích, který probíhá na českých a moravských vinicích. Konkrétně je to Hudba na vinicích s Rajvkou a u nás na severu Čech se to odehrává, už asi víte, děláme to několikátým rokem. Je to vinařství Johan V. Třebívlice, anebo taky třeba zámek Mělník. A letos se tam můžete dostat úplně gratis a navíc si můžete vybrat, na jakou hudbu na vinicích budete chtít, na jakého interpreta, protože je to jenom na vás a stačí fakt jednoduše jenom soutěžit s námi na Hit Radio Not Music a potom můžete zažít třeba naživo skupinu Tata Boys nebo Horký že slíže, taky třeba Olympic, Čechomor nebo Davida Kolera. Jestli se ke mně hodíš na dokonce v rámci Hudby na vinicích s Rajvkou zaspívá i Štěpán Kozub. Zůst.

0: anebo můžete až do rána řádit s Adamem Ďuricou. O tom přesně je hudba na Vinicích s Rajvkou a teď k tomu, jak se dostat do soutěže a vyhrát si dva lupeny dle vlastního výběru na kokoliv chcete, tak je to fakt jednoduchý. Stačí teď hned vzít do ruky váš mobilní telefon, otevřít WhatsApp a tam napsat chci soutěžit. To je celý a to odešlete na náš WhatsApp 37 39 958 a pak stačí mít štěstí po 15 hodině v naší odpolední show Padla. Pokud vám Káťa s Kalem zavolají, tak to máte vyřešený a budete se bavit a pít víno zcela zdarma. Takže jestli chcete, je to fakt nájem na vás. Teď hned WhatsApp 37 39 958 a napište, chci soutěžit. Já držím palce, aby se vám to podařilo, aby se si užili hudbu, víno, zpěv.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: The Sound of Silence na Hitrádiu Nord Music ve 9:45 a už máme 15. července. Letí to hrozně moc, už 15 dní jsou tady prázdniny a možná, že tiše závidíte kamarádům a sousedům, že už jsou na dovolený a vás to čeká teprve až v srpnu, anebo vůbec, což by mě rozhodně hodně mrzelo a proto to nemůžu dopustit a tak vás právě teď, nebo spíš za chvilinku, vezme na dovolenou Xindl X.
1: Chcete vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, chtěl bych ti říct, co neříkám každý.
0: Tohle je dovolená pro všechny posluchače Hit Radio Noc Music a hlavně zdarma, tak si užijte.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Všude je fajn.
17: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
18: Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity. Hit Radio. Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Sigma na Hitrádu Nord Music, za chvíli Enrique Iglesias, máme za chvilku 10 hodin, to znamená, že už tu čeká Robert a čeká tady nenadarmo, čeká tady proto, protože se podíváme na silnice.
1: Já myslím, že tady nečeká zadarmo. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Ústí nad Labem, Lovosice, za Dolními Zálezly bude u Kranice probíhat čištění vozovky. A ještě dobrá zpráva z dálnice D8, tunely Panenská a Libouchec již opět jsou plně průjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Kabinet premiéra Andreje Babiše projedná oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Hlava státu ji podala kvůli sporům o účasti na summitu NATO v turecké Ankaře, který se konal minulý týden. Pracovní verze dokumentu má 180 stran a schvalovat ho vláda bude v pondělí. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny. Vyrábět elektřinu můžou minimálně do roku 2082, tedy o 20 let déle, než se původně plánovalo. Podle vedení ČEZu a ministra průmyslu Karla Havlička to zajistí dostatek elektřiny a stabilní ceny. Britská lidskoprávní organizace Fair Square oznámila, že podala Mezinárodnímu olympijskému výboru stížnost na prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina. Šéfa světového fotbalu obvinuje z toho, že v souvislosti s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně porušil pravidla týkající se politické neutrality. Federace uvedla, že se Infantino dopustil 5 jasných provinění. Na plné ruce práce měli včera hasiči na Chomutovsku. Po přívalovém dešti museli vjet čerpat vodu na několik míst. V Čelakovské ulici uvízlo osobní auto v hluboké vodě, dále pak čerpali hasiči vodu z podjezdu v Pražské ulici. No a stejný problém vyjela řešit jednotka také do Hejdukovy ulice. Dané, máš k tomu nějaké informace? Ty jsi včera posílal nějaký fotky?
0: Já už to viděl. Tam je to vždycky.
1: Jo?
0: To je pořád.
1: A že to s tím něco neudělali?
0: Netuším, co tam dělají, furt tam je voda a vždycky se najde někdo, kdo si myslí, že to projede a neprojede.
1: Stačí tam udělat nějaký kanál, ne? Já nevím.
0: Ta kanály jsou tam dva, nefungují asi.
1: Nefunguje to.
0: No, ale vždycky tam je tak metr a půl vody, takže rada pro ostatní, až tam uvidíte vodu pod těmi mosty, nejezděte tam, zůstanete tam viset.
10: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě převládat větší oblačnost. Místy se budou vyskytovat i přehánky. Kolem poledne bude srážek i oblačnosti postupně ubývat. Teploty dnes 24 až 27 stupňů. Jo.
0: Teď jsem měl říct, že budu vysílat.
1: Dobře, tak takový bude počasí a teď už bude dál vysílat Dan. Stačí takhle.
0: Takhle to stačí. Dobrý, tak jdeme na to.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Všem přeju krásné dopoledne a je možný, že se dneska staneme svědky rekordu. O jaký rekord se bude jednat, vydržte, řeknu za chviličku.

Taky jste na ně už úplně zapomněli? Na Hit Radio Nord Music to byla britská parta Atomic Kitten, atomové kočičky. Legendární parta, která to definitivně zabalila před 2 lety v roce 2024, ale mají na svém kontě spoustu hitů, tohle byl jeden z nich. A taky to byla připomínka toho, že v roce 2024, ale mají na svém kontě spoustu hitů, tohle byl jeden z nich. A taky to byla připomínka toho, že ty největší pecky, na

Je to takhle. A meteorologové hlásí, že dnešek, to znamená středa 15. července, bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Aspoň něco v tu středu, že jo? A rtuť teploměru v Ústeckém kraji, zejména v nižších polohách kolem Loun, Žace a Ústí nad Labem, poletí nahoru a zastavit se můžou až na 32 stupních Celsia, což jsou zase opět tropy na slunci. Ráno to tak nevypadalo, bylo trošku zataženo, ale teď koukám z okna, obloha vymetená, modrá, pár mráčků, takže to aspiruje fakt na to, že dneska bude hodně vedro. A pokud to vedro jako nemáte rádi a nesnášíte ho, nebo prostě vám nedělá dobře, nebo ho máte už dost, nesu dobré zprávy. Od zítřka by se mělo ochladit na příjemnější 27. A i přesto, že zapršelo, stále je moc sucho a i nadále platí přísný zákaz rozdělávání ohňů. Tak pozor na to, aby se nestala nějaká nešťastná událost.

0: I ve středu je s vámi Hit Radio Nord Music a jedno, jestli jedete autem, nebo jste v práci, nebo jen tak lelkujete, to byly Maroon 5, Dislav, Dan, všem přeje krásné dopoledne a chtěl bych říct jednu věc, že na našem Instagramu se odehrává velká bitva, velký souboj a je to souboj animáků, animovaných filmů, filmy, které máme všichni rádi, nebo jsme vás poměli, animáky mají svoje kouzlo a líbí se hlavně dětem, ale na vás teď je, abyste nám pomohli určit, který z animáků je ten nejlepší. Máme tam poslední dvojici, nebo čtveřici, těch, co proti sobě soutěží a jsou to čtyři animáky. Shrek versus Hledá se Nemo, tady je to těžký. Jak Hledá se Nemo, tak Shrek, miluju to. Ale Shrek mírně vítězí tady v tom případě, ale Hledá se Nemo má taky svoje kouzlo. Bude to těžký. No a další dvojice, Příšerky SRO a Madagaskar. Tady to mám naprosto jasný, u mě vyhrává Madagaskar, ale třeba to máte jinak. Tak nám pomozte určit, který ten animák je nejlepší. V pátek bude velké finále nebo zítra a v pátek si rozumíme toho vítěze, ale je to fakt jenom na vás. Jenom vy o tom rozhodujete, protože vy jste naší součástí Instagramu. Najdete nás na hitradio_nordmusic a tam probíhá souboj animáků. Tak si udělejte čas a zahlasujte, ať víme, který ten animák je podle vás ten nej. A já vám k tomu, aby se vám líp hlasovalo, pustím jeden z dalších těch největších hitů, který pro vás máme, Coldplay a Bruno Boy, We Pray. Už za chvilku to tady bude. Všem krásnou středu, zítra rádiem Nord Music.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
12: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
16: Ekokom.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: a hned je ta středa opět o kousek lepší. Coldplay, Burna Boy, Vyprej na Hitrádu Nord Music. Za chvíli Poetika blízko a blízko už je taky víkend, protože středa a ten víkend tady bude Blinded Light, ale teď pojďme na jednu událost, která se stala, a to, že Ústecký kraj drtí soutěž krásy. Konkrétně se jedná o Miss Boubelka. Totiž 12 žen z celé republiky se letos dostalo do finále prestižní soutěže Miss Plus Size modelky České republiky a o vítězce rozhodnou sami lidé svým hlasováním a právě mezi finalistkami jsou tři zástupkyně z Ústeckého kraje, konkrétně Sára Zloun má číslo 2, Marie z Ústí nad Labem, ta má číslo 5 a Tereza z Dubí, ta má číslo 8. A abyste věděli, o co se jedná, tak soutěž Miss Plus Size je určena pro ženy a dívky s konfekční velikostí 40 a výše a musí být ve věku od 17 do 30 let. Na tu vítězku, jestli holky zabudou nebo ne, si musíme počkat, protože finále proběhne a výsledky budou zveřejněny až v prosinci, takže máme ještě nějakou dobu čas. A možná si říkáte, stejně jako já, proč zrovna Ústecký kraj má takovou účast? Tak to přesně víš, Kopková, ze Slunce Seno.
1: No, až je trochu při těle. Se podívej v televizi, jaký jsou tam tlustý. A proč? Protože se mají.
0: Protože se mají.

0: blízko, tak všechno má.
1: Poetika, jejich pecka blízko, teď na Hitrádu North Music. 10.43, to znamená, že 11. hodina tady taky už je docela blízko, tak pokud si dáváte kávičku a něco dobrýho k tomu taky, tak si to užívejte. Já vám samozřejmě k tomu pustím další hity, které jsou tady připravený. Daša, Jennifer Lopez nebo Daniel Poulter, to všechno za chvíličku tady u nás na Hitrádu North Music. Dám přeje krásný dopoledne.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
8: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
7: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
8: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
7: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
8: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
7: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a s mých kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Dasha Austin na Hitrádu North Music. Bude 11 hodin, to znamená, že už to je Robert. A podíváme se na počasí zprávy a teď na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem. V ulici Na Rondelu na Kruháči bourala dvě osobní auta, částečně brání provozu. A ještě na trase z České Lípy na Litoměřice u Úštěka bude v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Bobby, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Franto, což to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
9: Už tam budem? Nech toho.
10: Každý už tam bude.
9: Přestaň, chtí mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Výstra před silnými bouřkami, kterou vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v podvečer na síti X informoval, že předpověď nevyšla, situace byla podle meteorologů složitá. Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona. To znamená, že povolovací procesy v Česku by se měly výrazně zrychlit a zjednodušit. Proč ke změně došlo, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
12: Návrh přímo reaguje na dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy jsou české povolovací procesy pomalé a nepředvídatelné, což v praxi vede k dražšímu bydlení, zpožděné výstavbě veřejné infrastruktury a rostoucí frustraci občanů i obcí. Nová legislativa přináší model jeden úřad, jedno řízení. Jednorazítko.
1: Neboli méně frustrace, papírování a obíhání úřadů. Uprchlý vězeň si svobody moc neužil. Mostečtí policisté pátrali po uprchlém vězni, který utekl z pracoviště ve Velebudicích. Muž využil příležitosti a z místa práce utekl, ale po půl hodině ho policejní hlídka objevila na vlakovém nádraží. Teď se mu trest ve věznici může v případě dalšího odsouzení prodloužit o 2 roky. No a obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po sólovém úniku vrcharskou 10. etapu Tour de France. Hvězdný slovenský cyklista díky tomu zvýšil náskok v průběžném pořadí už na 3 minuty a 36 vteřin. No a udělal další krok k třetímu vítězství na staré dámě za sebou a pátému celkově.
13: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes dopoledne ještě převládat velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky, kolem poledne bude srážek i oblačnosti postupně ubývat, teploty až 27 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert, má to za sebou a Dan Rakacký všem přeje, krásné dopoledne a jedeme dál.
3: Hit Radio North Music.
0: Ústí nad Labem, pěte do krásy a přispět můžete i vy, jak na to poradím za chvilku, teď tady Pink, Runaway.

Sparta Činasky a venku je na nule, tak naštěstí to nás ještě nečeká, na to si musíme tak půl roku počkat. S vámi Hit Radio Not Music, 11 hodin 12 minut, dám přeji krásný dopoledne a dobrá zpráva je, že město Ústí nad Labem kvete do krásy, protože v Ústí běží jedna čistě letní a hodně příjemná záležitost. Pokud máte v okolí někoho, kdo si potrpí na zahradničení, tak se může zapojit do soutěže Květinové Ústí. O co se jedná? No v podstatě hledá se nejrozkvětlejší balkón, lodžie, terasa nebo předzahrádka v celém Ústí. A podmínkou je to, že ta výzdoba z květin musí být viditelná z veřejné komunikace a samozřejmě musíte být z Ústí nad Labem. Soutěžní fotografie se posílají až do konce září, a to na e-mailu, který najdete na stránkách www.ústí.cz, a finále proběhne a vyhlášení celé soutěže v první polovině října. No tahle to já úplně vítám, mám strašně rád květiny i já rád zahradničím, akorát místo jako květiny pěstu spíš zeleninu, jo. Ale pokud máte rádi ty květičky, on to pak pěkně vypadá, tak jestli chcete, aby Ústí nad Labem rozkvetlo ještě víc, tak se můžete zapojit do soutěže o květinové Ústí. Držím palce.

0: je úžasný a děsně vás baví. Robbie Williams Candy na Hit Radio Nord Plus právě teď. A protože bude 12 hodin za půl hodiny a něco, to znamená čas oběda dobrého jídla, tak mám pro vás tip, jak ušetřit za jídlo 1000 korun. Stačí skočit na náš Instagram Hit Radio podtržítko Nord Music. Tam se sice nenajíte, ale můžete vyhrát voucher v hodnotě právě 1000 korun do Bystra na Ledickém v Ústí nad Labem. Až ten voucher vyhrajete, tak si můžete zadáčo najíst, naplnit si bříško. Tak už tady se čekejte a skočte hned teď na Hit Radio Nord Music a skočte náš Instagram Hit Radio podtržítko Nord Music. Tak jsem to chtěl říct, pojďme na to.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
9: Žil mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jdeš z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
11: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
11: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
12: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: 12:30, 2 minuty. Je tady středeční Hit Radio Nord Music. Díky, že posloucháte. Přejeme všem krásný dopoledne, krásný den. A dnes je taky den D, protože dneska slaví legendární želatinová pochoutka. Dneska, přátelé, je Mezinárodní den gumových medvídků. Možná máte v kapse, nebo v mističce, nebo v kabelce a možná jste si dneska už dali. Tahle ta pochoutka, gumoví medvíci, už jsou hodně starý, byly vymyšleny v roce 1922, to znamená, že jim je 104 let, ale pořád vypadají líp jak my, že jo, si podívejte se na ně, nemají vrásky, šediny, ani zvýšený cholesterol, prostě jsou v pohodě, jsou gumoví a moc jim to sluší a hlavně chutná. A málo se ví, že úplně původně se tyhle bonbony jmenovaly tančící medvídci, tanzbär, ale pak jsou z toho prostě jenom gumoví medvídci. A není na nich nic výjimečného, dej se dělat i doma, protože medvíci se vyrábí z cukru, taky želatiny, k tomu nějaký barvivo, ochucovadlo, aromato a taky nějaké ovocné šťávy. A to je všechno. Já se přiznám, že jsem po gumových medvídcích, a možná to máte podobně, šíl jako malej. Když jsem byl dítě, tak jsem miloval gumové medvídky. Dneska mi z nich trošku trnou zuby, jak jsou hodně sladký. A kdybych si jich dal třeba trošku víc, tak z toho chytnu asi cukrovku. Ale jako mají svůj den, tak jim to přejme. A mám tady písničku pro dnešní den, protože je ten Mezinárodní den gumových medvídků.
1: Brum, brum, brum, ovšem se zdá nevědům. Hlavu, zadek, nohu, schovej do brlohu. Brum, brum, brum, brum.
0: Tak si dejte dneska na jejich počest aspoň jednoho gumového medvídka. A jedna legenda střídá druhou legendu. Tahle ta legenda, ta je hodně dobrá. Kapela Faith No More a vzpomínka na to, nebo připomínka, že od 18 hodin vás tady na Hit Radio Nord Music čeká Hit Radio Classic. I'm Easy.

0: trochu ní.
1: Miraj, chci tančit na Hitrádu Nord Music 11.40 a na prázdniny si pro všechny fanoušky Miraj připravili novinku, která se jmenuje úplně nádherně. Tohle tu patří. Prostě malinový sirup.

0: Tam je o létu prostě všechno. Takhle znějí nový Mirai Melenový syrup. Už brzy je na Hit Radio Not Music. Krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
5: Letní kino Klášterec nad Ohří.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

komplikovaná, Avril Lavigne, Complicated. Blíží se 12. hodina, blíží se i srdcovky, pecky, který máte v srdci, anebo který jste už zapomněli a po 12. si je připomenete. Taky nezapomeňte na naší odpolední show Padla, Káťa a taky Kamil rozdávají lístky na hudby na Vinicích. I to můžete vyhrát. A Dan končí. Zítra v 9 se na vás těším. Užívejte středu a zítra ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech.
3: Pozor, dálnice D8 na 40. kilometru České Lípy bude v pravém pruhu pro práce údržby. Zeleně,
2: ještě dnes na Bílině mezi 50. a 55. kilometrem Váči, kde nachobí to vkládka nového povrchu, provoz tam řídí semafory.
3: Vaše dopravní infona volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slavy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: Hi, it's me, Rita Ora.
11: I'm Macklemore.
10: I'm Dua Lipa.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dopolední střelbu v metropoli policie řeší jako vraždu a pokus o sebevraždu. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn. Nikomu žádné další nebezpečí nehrozí. Detektivové na místě zjistili, že šlo o bývalé rodinné příslušníky. Policie vyjížděla do pražské Herbenovy ulice po 10. dopoledne. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou pro úterý vydali meteorologové, se nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v úterý v podvečer na síti X informoval, že předpovědi nevyšla. Situace byla podle meteorologů složitá. Než vyjedete na letní dovolenou, zkontrolujte si své pojištění i rozsah asistenčních služeb. Doporučují to experti. Pokračuje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
13: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 000 korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 000 korun.
12: Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování nebo náhradní vozidlo. A teď pohled do regionu.
2: Technické služby města Litoměřice upozorní majitele automobilů parkujících na parkovišti v ulici Opuku a v Pokraticích, že tady v pátek proběhne komplexní údržba parkovací plochy a proto je nezbytné, aby bylo parkoviště v době od 7 do 14 hodin zcela prázdné. Součástí akce bude také kontrola a odtažení dlouhodobě odstavených vozidel.
14: Juuu, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
2: Na severu Čech bude převládat velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky, kolem poledne bude ale srážek a oblačnosti postupně ubývat, teploty 24 až 27 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Ty nejlepší songy za posledních 30 let. A ano, i dnes to bude nabité. Roxette, Sash, Simple Minds, taky Alice Springs. No a odstartujeme to songem, který hned rok po vydání vyhrál Grammy. Jo, a to za nejlepší popový performance, jo, a taky jako duo nebo skupinové vokály. A upřímně, hned pochopíte proč.
0: Hit Radio North Music.
1: Rok 99, Santana a Maria Maria. Tak si to užijte.

0: Santana Maria Maria jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Budeme pokračovat dál, teď se ale dostaneme zpátky k nám do Česka. Konkrétně do roku 95. Alice Springs, tohle jméno jste určitě slyšeli. A ačkoliv nezní česky, stojí za ním Češka, je to tak. Dokonce si ona ale nechala svůj pseudonym změnit i v občance, což je za mě vlastně docela cool. A čeká nás song Jízda. Já myslím, že jste ho určitě museli slyšet. A hlavně na to, jak si právě Alice Springs hlídá svoje soukromí, tak v těch sonzích tam odhaluje všechny svoje niterné pocity. Takže druhá dnešní srdcovka, Alice Springs a Jízda. Tak si to užijte.

0: Skotská skupina Simple Minds, Don't You Forget About Me na Hit Radio jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem je to song, který v roce 85 vznikl pro film Snídaňový klub a pro skupinu Simple Minds znamenal absolutní průlom. To je hustý, co? Takovýhle náhody. Další náhoda nás čeká i v dalším songu. Přesuneme se trošku víc do současnosti a naskok do Německa. Projekt Seš určitě znáte. No a song, který nás čeká, byl původně napsán pro světový pohár ve fotbale v roce 2002. Jenomže to neklaplo, oni si ten song nevybrali. No ale dopadlo to všechno dobře, protože nakonec byl použitý pro hokejový mistrovství. Tak si ho dáme, co říkáte?
3: Kanko, kdo něho je, jo, kosov.

0: Roxette, Queen of Rain v éteru Hitrádia jako další dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To se psal rok 92. Ano, mimochodem jeden editor o tomhle napsal, že je to song, který vás pronásleduje a zároveň doufá. To je hezký, že jo? Dokonce ho mimochodem nahráli Roxette i ve španělštině, kdybyste si chtěli oprášit svoje základy. To je skoro všechno. Teď je čas na tu vaší. Je to tak, právě teď berte telefony. Pište na 777-937-777, jaká srdcovka je ta vaše. No a samozřejmě taky proč. Jestli vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, jestli vás přenese do nějaký jiný doby, někam, kde třeba jste poznali svého milého nebo svoji milou. Napište, jakou srdcovku máte vy. Těším se na vaše zprávy. Do té doby třeba Shakira nebo Alvaro Soler.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No, my si dáme tu poslední srdcovku dnešního dne a ta je vaše. Dneska jsem vybrala zprávu od Matěje a věřím, že i vás potěší. Matěj píše, pro mě je největší srdcovka Fallin' Slowly. Vždy mě uklidní a připomene, že na světě je krásně. Za případné zahrání děkuji. Matěj, nemáš zač. Já si myslím, že totiž na tu malou chvíli bychom mohli zpomalit úplně všichni. Tak pojďte zpomalit a dáme si Glena Hansarda a Markétu.

0: hity právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, doufám, že jste po obědě, že máte příjemně v bříšku, protože to většinou po obědě nastává. Mimochodem, dneska je den černého rybízu. Jo. Nevím, jaký k němu máte vztah, za mě byl vždycky lepší ten červený, ale jestli třeba hledáte nějaký dezert, zkuste někam vyrazit nenápadně na rybíz, toho by mohla být dobrá buchta, s drobenkou třeba, co? Udělala jsem vám chutě? Výborně, to jsem přesně chtěla. No a taky pošlu další hity, Alan Walker nebo Lady Gaga už za chvíli.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Už tam budem?
13: Nech toho.
12: Raději už tam budem.
13: Přestaň. Chtí mě vedro.
14: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Skupina Kryštof éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Måneskin nebo Kygo, teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8 na 40. kilometru ve směru na Německo, probíhají v pravém pruhu práce údržby. A ještě D7 mezi 50. a 55. kilometrem ve směru na Chomutov budou v pravém pruhu taktéž probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudim!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Miley Cyrus. Hey, it's Teddy Swims.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nový úřad pro ochranu veřejného zdraví by mohl začít fungovat v roce 2028. Nahradí krajské hygienické stanice, státní zdravotní ústav a další instituce. Poradce ministra zdravotnictví Rastislav Maďar, který reformu připravuje.
12: Je to velký úkol, de facto dal by se říct, je to největší reforma za desítky let, možná za celých 100 let, protože ten Semaškův model, na kterém je založena naše hygienická služba, tak byly to, že v 20. letech 20. století v Sovětském svazu.
11: O potřebě lepšího řízení hygienické služby a jejího rozhodování napříč kraji hovořil ministr zdravotnictví Vojtěch už po začátku epidemie covidu. Jako potřebnou ji označoval i jeho nástupce Válek. Ani jeden z nich ji ale neprosadil. Hasičům ve středních Čechách včera odpoledne a večer přibylo výjezdu kvůli bouřkám. Evidovali 30 technických zásahů. Šlo o odstranění popadaných stromů nebo o odčerpání vody. Nejhorší situace byla na Kolínsku a Kutnohorsku. Dnes hrozí silné bouřky, zejména na jihu Čech. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvyklých 15 minut. Hudební show po vzoru Super Bowlu ji podle médií může prodloužit až na dvojnásobek. Na stadionu v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí vystoupí například Madonna nebo Shakira. Teď ještě pohled k nám.
1: Kozí dráha má zatím stopku. Provoz na takzvané kozí dráze mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova se v celé trase zatím neobnoví. Správa železnic sice loni na podzim avizovala opravu úseku Krupka město Oldřichov. Její záměr ale nezískal podporu Centrální komise ministerstva dopravy. Projekt prý nepatří mezi prioritní investiční záměry.
13: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude převládat velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přehánky, postupně ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 27 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, přeju krásnou středu, jsme za polovinou pracovního týdne, hurá!

Happy Now, Kygo a Sandro Cavaccia a Féteru Hit Rádia. Takhle, pojďme si naprosto upřímně přiznat a schválně zalovte ve svém svědomí, že jsme prostě národ stěžovačů. Jo, když je vedro, tak nám vadí vedro, když je zima, vadí nám zima, ale hele, v pořádku, každý je v něčem dobrý a my jsme skvělí v tom si stěžovat. A umíme si stěžovat opravdu na všechno. Jedna česká pojistná kancelář zveřejnila totiž další kuriozní stížnosti z dovolených. Já to miluju, já to prostě zbožňuju. Jeden turista si třeba stěžoval, že mu ve výhledu na moře brání ostrov Krk. To je prostě strašný, jo. Toto nemohli rozvrhnout líp ty ostrovy, aby člověk viděl pořádně aspoň jako. Další člověk osočil cestovku z toho, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. Vůbec ta cestovka prostě nezvládla, jo? Teď prostě mě měla dát úplně separé, to je jasný, že pán to s manželkou nevydrží, jo? No a jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo jako mohl říct, že to se mohlo stát. No, takže asi tak. Tak prosím vás, až pojedete na dovolenou, tak držím pěstí, ať vám nic nebrání ve výhledu, ať se nepohádáte s manželkou a na ty brýle si pořiďte šňůrku, jo? Já posílám další hity, za chvíli Hunter X a teď už Just Be Good to Me a Karmach. Jdeme na to.

0: Snow Patrol a Chasing Cars. Posloucháte Hit Radio. Chcete být krásní? Dobře, krásní už jste, ale můžete být ještě krásnější. Fakt, díky naší rychlé pětce. Zítra ráno ve snídani šampionů další kolo a ve hře opět poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Přírodní kosmetika, která vám pomůže se cítit ještě krásnější. A dělí vás od ní jenom 5 rychlých otázek a 5 správných odpovědí. Tak ráno pěkně přivstaňte a buďte ready. Držím pěsti. A do uší už za chvíli Offenbach a Norma Jean Martin nebo Vohnouti. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
9: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

Vohnoutí a Svaz českých bohémů v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Světová medicína v šoku. Dámy a pánové, tohle je neuvěřitelný. Jakože wow. Ve Francii žije chlap. To není divné ještě, jo? Ale tenhle chlap má mozek. To už taky není to divné ještě. Každopádně jeho mozek z 90% nefunguje. Ale on žije úplně normální život. Jo, dámy, je mi jasný, že jste se už klíbli, možná jste se i podívali na toho svýho. Pojďme si říct, že i tak to nezní jak jako divně, ale prosím vás, jo, to není normální. A i když si to možná o některých lidech ve svém okolí myslíte, tak většinou jim ten mozek funguje na víc procent. Že ho potom nepoužívají, to už je věc další. Jo. Každopádně tohle je opravdu světový unikát. Pánovi přejem, ať to takhle funguje dál. No... Možná se tím vysvětlujou některý lidi ve vašem okolí. Taky můžete říct, že v tom nejsou sami. Další hity za chvíli Taylor Swift a teď už Bloodhound Gang a The Bad Touch.

0: Swift na Hit Radio. Krásné středeční odpoledne všem. Budeme pokračovat v těch nejlepších hitech a v tom hezkém odpoledni. Co myslíte? Ať už jste zrovna v práci, nebo máte třeba dovolenou a nohy nahoře, užívejte si to. Za chvilku Kamrad, taky Jamelia nebo India. Hit Radio.
1: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
7: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
8: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Hit Radio.
17: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
18: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jamelia, Féteru Hitrádia těsně před 14. Za chvilku Rosa, Bruno Mars nebo Simple Plan. Teď už aktuální doprava.
1: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 45. a 37. kilometrem směrem z Německa na Prahu bude na Kranici probíhat sečení křovin. No a v Bílině stále počítejte se zdržením mezi Kruháči, tam probíhá pokládka nového povrchu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisknout účtenky. Má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní kasy více než 14 miliard korun. Příslušný zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na neziskovku Platformu pro sociální bydlení a tři své bývalé zaměstnance. Tvrdí, že úředníci zneužili své pravomoci, poškodili Evropskou unii a dopustili se dotačního podvodu, když prosadili zákon a neziskovým organizacím, pro které zároveň pracovali, zajistili minimálně 77 milionů korun. Píše to server iDnes.cz. Neziskové organizace to odmítají s tím, že pracovat pro stát i neziskovku není trestné. Česká televize bude od konce srpna vysílat nedělní debatu v nové podobě. Chystá ji od jarního odchodu moderátora Václava Moravce. Začátkem srpna vzniknou pilotní díly. Teď se připravuje vybavení nového studia. Teď se podíváme k nám.
1: Obří výkrm na kuřat má vyrůst v Málkově u Chomutova. Mají tam být postaveny další dvě haly a farma se má výrazně rozrůst z místo dnešních 76 tisíc kuřat téměř na dvojnásobek. Kraj teď prověřuje, jestli může stavba pokračovat bez posouzení vlivu na životní prostředí. Celou obsluhu moderních hal budou mít na starosti počítače.
11: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na Ústecku už by se nám mělo pomalu vyjasňovat, mělo by oblačnosti postupně ubývat a teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3:14. S vámi stále Kateřina Pechová a pozor, za chvíli budeme kreativní. Čeká nás totiž ruleta a ano, doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už ale Robin Schulz.

0: mysli. Robin Schulz a Erika Sirola v éteru Hit Rádia. A dámy a pánové, je to tady. Dáme si ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: na festiáku. Co může zaznít v ložnici a na festivalu? Sezóna festivalů je tu, dneska startují Colors of Ostrava, tak pojďte popuzdit uzdu fantazii. Pište na 777-937-777, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Třeba, tyjo, tady ale lidi. Buďte kreativní a já se moc těším na to, jaký skvělý věty opět pošlete. 777-937-777 k vaší kreativitě. Další hity Eroše a Bruno Mars právě teď.

Simple Plan a Untitled, posloucháte Hit Radio. Lidi, vy jste skvělí, normálně se tu červenal. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v posteli a zároveň na festiáku. A teda, jo, opět jste kreativní. Lucie píše, to byl zase nářez. Jana píše, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž. Zdravíme všechny postarší interprety. Šáry píše, celé bych si to zopakovala ještě jednou. V pořádku. Marek, tak takovou louži jsem už dlouho neviděl. Jirka, a vy chcete dovnitř jako všichni spolu. To je strašné. Adéla píše, přídavek, přídavek. A pojďme si říct, že jsou to skvělé věci. Jo, fakt mě to baví. Jirka mimochodem pokračuje. To zas bude uvnitř šrumec. Dobře, pište dál, co může zaznít v posteli a taky na festiáku. Ať si trošku procvičíme, co budete na tom festiáku potom říkat. Jo, třeba já jsem úplně spocená. Pište dál na 777-937-777, za chvilku budem pokračovat. 777-937-777, za chvilku budem pokračovat. Teď už je tu Britney Spears.

0: Imagine Dragons v éteru Hit Rádia. My tu máme ruletu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a taky na festiáku. A jo, povustili jste rozhodně uzdu fantazii. Lenka píše, ten pán stál před váma, nepředbíhejte. To je klasika ve frontě na langoš, strašný. Ivona píše, kdo je další a kolik jich ještě bude. Nic. Ano, proto je dobrý mít někde vedle sebe program. Uzavřela bych to větou od Honzy, který doufám, že to používá hlavně na tom festiáku, tuhle větu. To bylo lepší než loni. Tak pokud vyrážíte na festiák, tak si to všichni užijte a nezapomeňte na pláštinky. Ale Farben Baby Goodbye už za malou chvíli.
1: Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slavy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec!
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák!
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
9: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
10: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Radiem. Zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

ale Farben v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásné odpoledne, máme 14:30 a ano, můžeme se těšit zároveň i na večer. Dneska opět v 18:00 si totiž společně dáme Hit Radio Classic a to znamená, že se ponoříme do toho nejlepšího z 80. 90. let a taky milénia. A přísahám na mou duši, na psí uši, že se máte i dneska na co těšit. Je něco větší jistota než Elton John? Čeká nás Elton John, taky Bahamen? Což je song zároveň pro vaše milované psí mazlíčky. No a abyste byli připraveni na to, co nás čeká, tak jeden takový song si dáme teď. Tohle jsou Fugees.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Už jste někdy zažili léto v českém Švýcarsku? A zadarmo? Tak teď můžete. V odpolední show Padla soutěžíme totiž o parádní ubytování právě v českém Švýcarsku jenom pro vás a vašeho partnera. Tedy bez dětí.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýšek se posral.
0: Hit Radio North Music.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Marco Santos a Ray of Light. Posloucháte Hit Radio. Za chvilku 15 hodin. Já se zatím loučím. Uslyšíme se v 18.00 u Hit Radio Classic. A teď už jsou tu Train. Tak se mějte zatím hezky. Ahoj.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na dálnici D8 na 59,5 kilometru směrem z Drážďan na Prahu. Došlo tam k dopravní nehodě, konkrétně se srazil osobák s nákladňákem, takže aktuálně je zablokovaný jeden jízdní pruh a vy samozřejmě počítejte se zdržením. Já vám přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Vlaková nádraží a nástupiště obsadili tazatelé. Správa železnic začala zjišťovat, jak jsou lidé spokojeni s dopravou na železnici. Dotazník je možné vyplnit také na webu podniku a dostanete se na něj snadno i přes QR kódy, které jsou přímo na nádražích. Akce potrvá během celých letních prázdnin. Ceny starších bytů v Česku jdou nahoru. Jejich cena se ve druhém čtvrtletí zvedla o 11%. Metr čtvereční vychází v průměru na 680 tisíc korun. Vůbec nejrychleji zdražují byty na Ústecku a Ostravsku, kde jsou nicméně ceny stále pod celostátním průměrem. Vyhýbejte se oblasti Blízkého východu. Takové doporučení dostaly aerolinky, které by do konce července neměly létat do vzdušného prostoru Bahrajnu, Kataru, Kuvajtu nebo Spojených arabských emirátů. Důvodem je bezpečnostní situace v regionu a pokračující napětí mezi Spojenými státy a Íránem.
6: Fotbalový servis.
8: Fotbalové mistrovství světa dnes bude znát druhého finalistu. Rozhodne o něm večerní zápas mezi Argentinou a Anglií, který se bude hrát v Atlantě od 21 hodin našeho času. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% semifinálovou bilanci a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Angličané pak budou usilovat o teprve druhý postup do finále v historii. Zápas podle expertů nemá jasného favorita. Oba celky na šampionátu drží neporazitelnost. No a já ještě doplním, že postup do finále si včera vybojovalo Španělsko, které porazilo Francii 2-0.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Středa na severu Čech je opět doslova do písmene letní, to znamená obloha polojasná, někdy oblačná a na teploměrech 22 až 27. No a zítra bude prakticky stejně. Obloha má být podobná jenom ojedinělé, můžou dorazit přehánky anebo bouřky a na teploměrech 25 až 29.
6: Hit Radio Nord Music.
0: A my začínáme. Je středa 15. července, byly 3 a začíná odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Ahoj. A protože vím, že cizí neštěstí vždycky potěší, tak hned na úvod vám prozradím, že moje dnešní cesta do práce stála 2000 korun, ale do té doby první hity Mark Ambor anebo Pink.

Chambor padla na Hit Radio Nerd Music. A jak už jsem prásknul, moje dnešní cesta do práce mě stála 2000 korun českých. Samozřejmě kvůli mý hlouposti. Přátelé, začalo to úplně nevinně. Prostě jsem si zbalil věci do práce, pak jsem taky zbalil psa a vyrážíme. Jenomže když přijdeme k autu, tak já zjistím, že mám fakt jako plný ruce věcí. Takže první, co udělám, že otevřu auto a všechny ty věci hodím dovnitř, aby se mi ruce uvolnily. Pak zavřu dveře u řidiče a chci jít ke kufru, abych otevřel kufr a naložil taky psa. A v tu chvíli se ozve akorát cvak, cvak. A to byl konec. Ano, auto se mi zamklo a já s hrůzou zjistil, že všechny ty věci, co jsem hodil dovnitř, obsahují i klíčky od auta. Takže v tu chvíli zůstávám venku já, zůstává venku pes, všechno ostatní je v autě a do auta se nejde dostat. No nic, naštěstí jsem měl za plotem sousedku, takže ji poprosím o mobilní telefon a volám zámečnickou pohotovost. Halo, prosím vás, může mě někdo přijet vysvobodit? Já potřebuju do práce. Ježíš Maria, pane, víte, kolik vás je? To je každou chvilku něco, my nestíháme, já nevím, koho vysvobodit dřív. No, naštěstí pánové to stihli, přijeli. Pak začala taková kriminálka. Jestli znáte z těch kriminálek ty zloděje, co se sehnou k tomu zámku, vyndají takový ty plíšky, začnou je strkat do toho zámku a tak různě s nima štelovat, aby se otevřely ty dveře, tak přesně tohle dělali i ty zámečníci. Jenomže tím, jak já ten zámek normálně nepoužívám, protože mačkám jenom centrál, tak byl tak zatuhlej, že jim to těma plíškama prostě nešlo. Takže i oni to po čtvrt hodině vzdali a řekli, tak dost a starý dobrý drát. Takže přátelé, to auto mi doslova do písmene vydrátkovali, auto se otevřelo, já jim poděkoval, oni mi dali vizitku, já jim 2000 korun a každý šel svojí cestou. Neboli jak zní poučení tohoto příběhu za 2000 korun? Přátelé, nikdy, ale opravdu nikdy si nedávejte klíčky od auta do auta. Nikdy totiž nevíte, kdy se vám zamkne.

0: Tenhle název nám naservírovala kapela Linkin Park. Vpadla na Hit Radio Nord Music. Já pro změnu servíruju léto v Českém Švýcarsku. Je to tady. I dneska si vpadla na Hit Radio Nord Music, zasoutěžíme. I dneska nabízím Český Švýcarsko a k tomu ubytování zdarma, přátelé. A to všechno za jednu jedinou zprávu na našem WhatsAppu, který má číslo 37 39 958. Tak kdybyste chtěli tenhle letní zážitek, kdybyste chtěli vyhrát to ubytko zdarma, zkrátka dobře, kdybyste si se mnou chtěli už za chvilku zasoutěžit, tak pozor, připravte mobily a za chvilku startujeme, ale do té doby třeba Poetika. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí spát. Ve čtvrt na čtyři si dáme Půlnoc na Hit Radio Nord Music.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
5: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: Ekokom.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň. Štíl mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
13: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne.
14: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
15: A já

0: vám jako dlužím?
1: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
0: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
2: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Nord Music.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Je s váma středeční padla na Hit Radio North Music s Kamelem, za náma pecka Gone, Gone, Gone a já dávám do placu slibovanou cenu. Český Švýcarsko i s ubytováním zadarmo. Berete tenhle letní zážitek? Já si myslím, že to je cena, která fakt stojí za to. Jednak Český Švýcarsko asi netřeba představovat. Tipuju, že minimálně jednou tam každý z vás někdy byl, takže možná do dneška vzpomínáte, ať už na tu nádhernou krajinu, ať už na ty hluboký rokle, skalní věže nebo úžasné vyhlídky. Je toho tam opravdu k vidění hodně, ale pozor, my nejsme žádní troškaři, takže my přihazujeme i ubytko zdarma. Konkrétně pobyt pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Cortus. Hotel Cortus nabízí restauraci, kde vás čeká pohodová atmosféra, skvělé jídlo a nechybí ani příroda doslova na dosah. Už teď se na vás těší kolektiv restaurace a hotelu Cortus. Více můžete mrknout na www.hotelcortus.cz. Tak to je, oč tu běží. Prostě parádní letní zážitek a já zdůrazňuji bez dětí. Jenom vy a váš partner anebo vaše partnerka, protože co si budem povídat, děti nám během roku dávají pořádnýho čouda a aspoň někdy je dobrý si od nich tak trochu odpočinout. A o tom je i váš soutěžní úkol. Napište nám, co vám vaše děti v létě kdy provedly. Ten nejšílenější zážitek, který jste s nima kdy zažili. Zkrátka dobře, váš příběh, který posíláte na náš WhatsApp 37 39 958. Stačí určitě jenom jedna jediná zpráva a už jste ve hře. Na konci týhle show nechám počítač vylosovat jednoho z vás. No a tomu pak zavolám, že vyhrává Český Švýcarsko i s ubytováním gratis. Tak jestli do toho jdete se mnou, můžete začít přát ty crazy letní příběhy s vašima dětma na náš WhatsApp 37 39 958. Těším se moc, no a tahle show musí pokračovat s kapelou Queen.

0: Za chvíli 3:15, tady je Padla na Hit Radio Not Music, taky i na AHAT. No a horký to tady bude i dál, protože já teďka všem ženám prásknu, do čeho chlapi nikdy nenuďte. Prosím vás, je to naprosto čerstvý průzkum, který jsme navíc na sebe napráskali my muži. Takže tohle není výmysl nějakých vědců, nějakých odborníků, anebo článek nějakých žen. Ne, tohle dáváme do placu přímo my muži, aby vy ženy jste věděli, co fakt a jako nesnášíme. Je to celkem 5 věcí, takže dámy, dělejte si poznámky. Za prvý, domácí práce nebaví. Za druhý, nákupy nebaví. Za třetí, třídní schůzky nebaví. Za čtvrtý, společenský akce nebaví. A za pátý, vymyšlení dárků, ani to nás nebaví. Tak jestli se ptáte, jaká povinnost teda vlastně zbývá, tak já vám to řeknu, nic. Protože nic my muži děláme, ale úplně nejradši. Děkujeme.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu, to nejlepší koření, kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton spadla na Hit Radio North Music a nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 na 32. kilometru směrem na Lovosice narazilo nákladní auto do svodidel. Tady dávejte pozor, v tomhle místě 100% zpomalte, ať to tam ještě víc neskomplikujete. Tradičně přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
6: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Podle vlády má jít o modernější verzi bez nutnosti tisku papírové účtenky. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu rezortu financí přinést do státní kasy přes 14 miliard korun. Část našeho území také dnes mohou zasáhnout bouřky. Teď odpoledne a večer hrozí na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku. Obyvatele Polabí pak bude zítra a v pátek silně zatěžovat teplo. V pátek meteorologové čekají tropy i na jižní Moravě, kde může být až kolem 34 stupňů. Extrémní vedra s teplotami nad 30 stupňů jsou stále častější. Ve městě se takové dny snášejí obtížně. Řešením je únik k vodě. Pokud si jdete zaplavat tam, kde je lodní provoz, je důležité znát základní pravidla. Přiblíží je mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Pokud se blíží plavidlo, nesnažte se ji přeplavat před jeho přídí. Držte se daleko od jeho boku. Ideálně v plavání zastavte a dejte o sobě vědět mávání. Uhýbejte směrem k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu. Pokud plavete sportovně dál než 50 metrů od břehu, používejte výrazně barevnou koupací čepici.
6: A nebo plovák s reflexními barvami. Volejbalisté Karlovarska znají soupeře v lize mistrů. Ve skupině C narazí na letošní finalisty Zavěrče z Polska. Utkají se s německým Lineburgem a španělským klubem Las Palmas. Hrát se bude od prosince do poloviny února.
8: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
0: Chvilku sluníčko a občas mraky. Tak takhle nějak vypadá počasí dneska na severu Čech a vlastně odpovídá to i předpovědi meteorologů. Polojasno až oblačno a na teploměrech 22 až 27. Počítejte s tím, že zítřek bude hodně podobný, i když ojediněle se můžou někde objevit přehánky anebo bouřky. No a zítra naměříme maximálně 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Hit Radio North Music.
0: Pokračuje odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským a to všechno ve středu 15. července, těsně po 16. Přátelé, je léto, což je nádherný roční období. Na druhou stranu, řádí letní zloději. A to i když jsme v práci. Platí to i pro fotbalisty a já mám za chvilku důkaz. Každopádně do té doby třeba Black Eyed Peas. Hit Radio, get it started in here.

Alex Warren a Ordinary v odpolední show padla na Hit Radio Not Music a velký varování. Bacha na letní zloděje, i když jste v práci. Přátelé, to, že máme hlídat svůj majetek, když někam odjíždíme v létě na dovolenou, to je jasná věc. To nám každý vždycky připomíná a hlavně zdůrazňuje, nedávejte to prosím vás nikam na sociální sítě, ať zloději nevědí, že jste doma. Ale pozor, oni už svoji činnost povýšili a už chodí vykrádat, i když jsme jenom v práci. Konkrétně to v tomhle případě platí pro fotbalistu, a to sice Lamina Yamala. Říká vám něco to jméno? To je ten mladý týpek, který včera běhal po trávníku. Včera se hrálo semifinále mistrovství světa ve fotbale Španělsko-Francie. Španělsko vyhrálo 2-0 a právě za Španělsko řádil i 19-letý Lamin Yamal. No jo, ale když máte tohodle kluka v přímém přenosu v televizi, tak je přece jasný, že nemůže být v tu samou chvíli doma, že jo? Takže zloději si okamžitě vyhlídli jeho barcelonský sídlo a řekli si, jen si kopej chlapče, my tě zatím vykradem. A asi netřeba dodávat, že takovýhle světový fotbalista má doma takový majetek, že i kdyby tam ty zloději přijeli kamionem, tak to všechno nepoberou. Jenže je to kluk chytrej, takže ví, že nejenom, že má doma hodně majetku, ale že se taky vyplatí platit si ochranku. Takže ve chvíli, kdy mu tam zloději lezli, tak samozřejmě ochranka zpozornila, stačilo zamířit kamery na zloděje, no a ty sklopili uši a zdrhli, aniž by si cokoliv odnesli. Takže přátelé, nová doba, letní zloději už nechodí jenom během dovolený, ale i když jsme v práci. Tak bych chtěl jenom varovat, že dneska večer se hraje druhý semifinále, Argentina-Anglie, a v práci bude Messi. Bylo by možná dobrý zajít k němu před barák a taky to tam trošku pohlídat.

0: Si krásné středeční odpoledne na severu Čech. S váma je Padla na Hit Radio North Music a já si užívám vaše soutěžní příběhy o České Švýcarsko i s ubytováním zadarmo. I dneska o tuhle parádní cenu hrajeme a i dneska máte za úkol napsat ty nejšílenější příběhy, které se vám staly s vašima dětma v létě. A to na náš WhatsApp 37 39 958. Zásobujete nás dobře, pane Karfík. Já jsem si dovolil vytáhnout dvě zprávy ze všech, který zatím dorazili. Ta první je hodně vážná a hodně dlouhá, takže Míšo, omlouvám se, trošku jsem jí zkrátil. Míša napsala: bylo léto, horko a my byli na koupališti v Brně. Brouzdaliště narvané k prasknutí, kolem dokola stálo snad 30 nebo 40 rodičů, všude křik, smích, prostě pohoda. Moje dvouletá dcera Olivia náhle stáhla chlapečkovi vedle sebe výrazný klobouček se stínítkem na ramena. Tím jsem si ho všimla a za chvíli vidím, jak ten malý kluk najednou zahučel pod vodu. Okamžitě jsem vystartovala, letěla jsem asi 7 nebo 8 metrů, skočila do vody a vytáhla ho ven. Jak se kuckal, tak jsem mu hned zabušila na zádíčka, ségra na mě koukala s vytřeštěnýma očima a já se rozhlédla po rodičích a viděla jsem, že maminka zrovna přichází od deky a tatínek stojí na kraji bazénu a povídá si s někým jiným. Nikdo z nich, absolutně nikdo netušil, že se jim kluk před vteřinou málem utopil. Uvědomila jsem si strašnou věc, topící se dítě nekřičí, nemáchá rukama, prostě ten se zmizí pod hladinou. Tak vás prosím, v létě u vody nespouštějte svoje děti z očí ani na vteřinu. Míša. Uf, Míšo, silnej zážitek, děkujeme moc. I ten je samozřejmě v osudí. No a pak, abych to vykompenzoval, jsem vybral i jeden vtipnější, který napsal Radek. Moje žena se strašně ráda opaluje. Můj syn Matyáš to nesnáší, protože si s ním nehraje. Když si s ním i tenkrát nechtěla hrát, rozhodl se vzít kartičku od Pexesa a dát jí ho na čelo. Když moje žena odpoledne vstala a myslela si, že je konečně komplet opálená, zjistila, že jediné místo, které se neopálilo, je kosočtverec na čele. Radek. Tak tenhle příběh mě hodně baví. Myslím si, že teď už si tvoje žena Matyášem bude vždycky hrát. Každopádně samozřejmě další příběhy bereme. Tak posílejte na 37 39 958 a po pátý hodině volám vítězi, že vyhrává Český Švýcarsko i s ubytováním zadarmo.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola.

0: bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
1: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Srdcotepec a Aneta Langerová v půl pátý vpadla na Hit Radio Nerd Music. A co budete poslouchat vy cestou na dovolenou? Co? Je 15. července, jsme v polovině prvního prázdninového měsíce a možná právě dneska v 18 hodin se dáte do auta, anebo se dáte do autobusu a jedete směr moře pěkně přes noc, aby až se ráno probudíte, tak už jste byli u vody. Tak jestli nevíte, co dát do uší, aby vám ta cesta pořádně utíkala, tak já jenom připomínám, že od 18 hodin hrajeme právě na Hit Radio Nerd Music ty největší pecky let 80., 90. a milénia. Hity, které jsme milovali, hity, které vždycky rádi slyšíme a hity, na které nikdy nezapomeneme. Já myslím, že s nima by vám ta cesta mohla utíkat. Tady je ochutnávka. Dáme si dneska večer třeba Ekvádor. Ale pozor, i zpomalíme a dáme třeba Status Quo. A nebo zaspomínáme na herce a taky zpěváka jménem Patrick Swayze. Tak tohle všechno vám dneska večer může zkrátit cestu k moři. Od 18 hodin na Hit Radio Nerd Music ty největší hity let 80., 90. a milénia. No a abyste nečekali tak dlouho, jako vždycky dáváme i celý předkrm. Takže dámy a pánové, tohle je Nelly Furtado a další vzpomínka, kterých tady máme, jen je vyndat ze skladu a servírovat jednu za druhou. Tak krásný odpoledne na severu Čech, ve středu 15. července v půl pátý.

0: Music a odpolední show padla. Krásný odpoledne. Mezitím venku sluníčko pere, pere a pere. Prostě léto, jak má být. Každopádně, jestli už toho máte trošku dost a musíte jet ještě někam autem, doporučuji nezapomenout na pití. Naopak, jestli se pohybujete někde venku, tak tam se dá schladit jednodušejc, třeba si zajít na nějakou dobrou zmrzku. No a jestli vám může nějakým způsobem pomoct Hit Radio North Music, tak co takhle si dát v červenci, září? Za chvilku september. A trocha chladu z hitu Cry For You. Tak krásný letní odpoledne.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Tak Renku, ty neřádej jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
13: Asi 100 000.
12: A ty s tím nic neděláš, jo?
13: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
12: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
13: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
12: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Hit Radio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: Lady Gaga vpadla na Hit Radio Nord Music. A nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně nám na D8 nejedou auta, porouchaly se. Konkrétně na 39. kilometru ve směru do Ústí nad Labem stojí porouchaná dodávka a na 25. kilometru ve směru do Ústí nad Labem stojí pro změnu porouchaný osobák. Takže na D8 v těchto místech trošku zpomalte, ať do těch aut nevlítnete. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 95.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
9: fajn. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
11: Máme 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Záchranáři mají teď o prázdninách více práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále více setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně strojnásobí. A letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
12: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen naplánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
11: Díky nim si rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Česku chybí od loňska lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Jeho výrobce totiž přerušil dodávky. Od června přitom není k dispozici ani jeho náhrada. V lékárnách by měl být lék snad od příštího týdne, jak informoval rezort zdravotnictví. Poločasová přestávka ve finále fotbalového mistrovství světa bude v neděli delší než obvykle. Chystá se totiž hudební show, na které vystoupí třeba Madonna nebo Shakira. Pauza se tak prodlouží z běžných 15 minut asi na půl hodiny.
13: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Léto na severu Čech bude podle meteorologů pokračovat dneska. Polojasno, někdy oblačno, každopádně teplo, 22 až 27. A zítra to samý, polojasno až oblačno, ojedinělé může někde sprchnout nebo zabouřit a ještě o chlup teplejš, 25 až 29 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Nord Music.
0: Tohle je cílová rovinka odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Čeká nás poslední společná 60-minutovka a v ní hned na úvod jeden z vás. Někdo, kdo si vyhraje slibovaný český Švýcarsko v létě ještě navrch s ubytováním zadarmo. Tak si počkejte, jestli za chvilku nezavolám právě vám. Teď už ale Imagine Dragons.

0: Na Hit Radio Nord Music Sia a v odpolední show padla parádní letní cena. Konkrétně léto v Českém Švýcarsku, navíc s ubytováním zadarmo. A to pobyt pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Cortus. To je cena, kterou jsem dal na začátku dnešní show do placu. A znovu jsem vás prosil, abyste psali na náš WhatsApp 37 39 958 ty největší šílenosti, které jste kdy zažili v létě s dětma. No a vy jste psali, počítač losoval a já už vím, kdo dneska vyhrál a jdu mu to zavolat.
1: Ano.
0: Tady je Kamil Bílský a odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Mluvím s Hankou.
1: Ano, mluvíte.
0: Slyším úsměv na tváři, copak, nějaký veselý středeční odpoledne?
1: No doufám, když voláte, tak snad jo.
0: No jasně, Hani, že nevolám jen tak. Počítač totiž losoval a ze všech crazy příběhů s dětma vylosoval právě tvůj příběh, takže Hani, dej ho do placu. Jo.
1: Super, takže teď už je teda 3:15, když jí bylo 13, měla u nás kamarádku a chystali se na její oslavu narozenin a napouštěli takový ty balonky, co se pak hází, práskají vodou, že jo? No a tak nějak zapomněli jakoby oznámit nebo říct, nebo celkově prostě vůbec po tajmu štípli v lince potravinovou tu barvu, tu modrou potravinovou barvu.
0: Ježkovi zraky.
1: A tu vodu smíchali s tou potravinovou barvou, napouštěli ty balonky takhle. A pak, když samozřejmě přišlo na nějaký střílení, tak všichni byli modrý jak smoulové. Takže to bylo docela veselý, rodiče měli radost, ale bylo to fajn, bylo to příjemný, děti se zasmály a bylo to hezký.
0: Super, takže balonková bitva se proměnila v takovou malou šmoulí vesnici, je to tak?
1: Přesně tak.
0: No tak Hani, já ti gratuluju, protože právě tenhle příběh ti vyhrává léto v Českém Švýcarsku, a to konkrétně pobyt pro dvě osoby na jednu noc v hotelu Cortus. Gratuluju!
1: Moc děkuju, super.
0: Každopádně tohle je jasný důkaz, že ty děti, to je opravdu originál. To člověk nevymyslí, ty nám dokážou vymyslet zážitky a proto je dobrý si od nich odpočinout. Takže pojedeš jenom třeba se svým partnerem, a nebo ti to nedá a vezmeš i ty děti?
1: Ne, pojedeme jenom my dva a děti zůstanou doma.
0: Ráda se jich na chvilku zbavíš, viď?
1: Ano.
0: Tak jo, cena je tvoje, díky moc, že posloucháš Padla a vysíláš s Hit Radiem Nord Music a nezbývá, než ti popřát krásný léto v Českém Švýcarsku. Měj se hezky.
1: Moc děkuju.
0: Ahoj.
1: Moc děkuju. Nashledanou.
0: Tak to byla Hanka z Mostu, dnešní vítěz. A vy na to můžete být zítra, ale úplně stejně, protože soutěžíme ještě ve čtvrtek i v pátek. Takže jestli taky máte nějaký ten šílený dětský příběh z léta někde v Merku, hoďte nám ho zítra na WhatsApp 37 39 958. No a třeba vyhrajete právě vy. Hodně štěstí.

0: takhle šlape léto z odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Každopádně, jestli teďka jste si během toho trošku zívli, tak za to možná můžou vaše děti. Nemám pravdu? Co? Je totiž statisticky dokázaný, že děti během prázdnin stávají dřív, než během školního roku do školy. Potvory malý. Tak abyste nám neusluli třeba za volantem, pokud právě někam jedete, tak neubíráme plyn, nespomalujeme tempo. Naopak, za chvilku Disturb It na Hit Radio Nord Music.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv

0: kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
11: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
11: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Jsme v polovině pracovního týdne, je středa, na hodinách 17:30. S váma odpolední show padla na Hit Radio Not Music a za náma Tom Grennan. Každopádně já mám pro vás teďka hvězdy, které můžete vidět na vlastní oči a ještě se skleničkou v ruce. Dámy a pánové, na pódiu se postupně vystřídají Olympic, Čechomor, Monkey Business, Queenie, Horký žeslíže, David Koller, Krhut a Kozub, Adam Ďurica nebo Čtyři tenoři. Tak to všechno jsou hvězdy, které ještě můžete vidět na hudbě na Vinicích s Rajfkou, neboli ve fantastickém projektu, jehož Hit Radio North Music je hrdým mediálním partnerem a který vlastně spojuje tři věci najednou. Úžasnou muziku, krásný místa a taky lahodný vína. Tak kdybyste měli zájem, letos v létě můžete vybírat mezi vinařstvím Johan V. v Třebívlicích anebo zámkem Mělník. Každopádně na obou místech se těšte, doufejme na krásný počasí, ale hlavně na fantastickou atmosféru, muziku i víno. A to všechno zadarmo, protože my o tohle soutěžíme na našich sockách, ať už na Facebooku, anebo na Instagramu, kde nás najdete jako hitradio_northmusic. Tak kdybyste měli zájem o hudbu na Vinicích s Rajfkou a nechtěli zaplatit ani korunu, tak si zkuste tenhle fantastický letní zážitek vyhrát právě na Facebooku a nebo Instagramu Hit Radio North Music. Hodně štěstí.
1: Milujete víno? Milujete hudbu?
2: Pak se zamilujete i do hudby na Vinicích. Vstupenky v prodeji na www.hudbanavinicich.cz.

0: Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, takže pro Bruno Marse to platí doslova do písmene. Posloucháte Padla na Hitrádiu Not Music a já jsem vlastně za tuhle frázi rád, protože díky ní víme, jak to na těch dvou planetách chodí, i když jsme tam vlastně v životě nebyli. Jestli Mars je skutečně mužská planeta, tak tam 100% vládne výkon, logika a praktické výsledky. A jestli je Venuše naopak ženská planeta, tak tam jsou důležitý pocity, intuice a mezilidský vztahy. Prostě každý jsme z jiného těsta, to se nedá nic dělat. No a za chvilku další frajer z Marsu. A i když přesto všechno tě mám rád. Teda vlastně z Japonska, ale to je od Marsu kousek. Bude Mirai i přesto všechno na Hit Radio Nord Music.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit
15: Radio. Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Nord Music. Come on, girl.

pořádným zvěřincem končí středeční odpolední show Padla na Hit Radio Not Music s Kamilem Bílským. Takže já vám přeju, užijte si zbytek dne. A Padla má Padla a těší se zase zítra ve tři. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Litoměřicích, a to konkrétně v Mostecké ulici mezi Vintrovou a Starou Mosteckou. Probíhá tam totiž údržba vozovky, tak s tím počítejte, nikam nechvátejte a já vám přeju šťastnou cestu. A navíc připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel Rudim!
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. Čojka kontrolovala e-shopy a výsledek, více než 3/4 z nich porušily předpisy. Podle inspekce prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování zákazníků o možnostech reklamace a odhalila pak také nekalé obchodní praktiky. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní nehodě. K okolnostem se už s ohledem na vyšetřování vyjadřovat nebude. V pražských Chalupicích v ulici Kdýmači hoří statek, a to v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny dostávají postupně pod kontrolu. Doplňuje mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročet.
12: V současné době zasahuje 30 kusů hasičské techniky a jsou povolány další posily, zejména výšková technika a velkoobjemové cisterny. Kromě hasičů Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy spolupracujeme s jednotkami dobrovolných hasičů a Hasičskou jednotkou správy železnic.
11: Hasiči také nasadili dron, který monitoruje zasaženou budovu a také okolní objekty a prostory. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala repre na sociální síti X.
13: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
11: Na jihu Čech hrozí silné bouřky, varování platí až do 10 hodin večer, spíše ve střední a dolní části jihočeského kraje. Na Moravě pak začne zítra platit výstraha na zvýšenou zátěž teplem. Jinak v noci oblačno, polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky a nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. V průběhu dne pak dál proměnlivá oblačnost, lokálně přehánky nebo bouřky a maximální teploty 25 až 30 stupňů. Na jižní Moravě 32.
14: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a protože večer, tak Hit Radio Klasik, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, máme to nabitý. Hit Radio. Odstartujeme to touhle peckou. Tiziano Ferro a Perdono. Tak si to užijte.

Rednex v éteru Hit Rádia, krásný večer. Mimochodem, mám tady takovou zajímavost. Přesně dneska, 15. července, ale v roce 1958, byly v Brně definitivně zrušeny koňské vozy, které rozvážely poštovní zásilky. 1958, jo, tak to je nějakých 68 let. To není tolik, jakože když si to vezmete, tak před jedním vaším dědečkem třeba, dejme tomu, ještě jezdili v Brně koňské povozy, které rozvážely poštovní zásilky. To je třeba podle mě škoda, že tohle už neděláme. Místo kurýrů na kolech, normální koňský povozy. Jo, aspoň se na to hezky dívá, že jo, koníci, je to roztomilý. Co, já bych to vrátila normálně. A taky mlíkaře, to je jasný. Osmdesátky, devadesátky a milénium. Robin Beck, The First Time. Právě teď do vašich uší.

Doufám, že i vy jste shiny happy people, R.E.M. a Kate Pearson v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem přeju, doufám, že máte sluníčko, užíváte hezký večer. Užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Užíváte hezký večer, užívat ho budete určitě o to víc, jaký hity tady pro vás k tomu mám, jo. Samý skvělý pecky z 8.

0: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
1: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
2: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vamos a bailar, posloucháte Hit Radio. To byl úplně dovolenkový vibe. No a pokud vymýšlíte, co letos podniknout, tak možná tu mám tip. Jo, protože, hele, proč utrácet za pohonné hmoty, když máte sebe? Jo, máte, ruce, nohy, jo, všechno to bude, protože jeden Američan teď takhle přejel napříč kontinentem na skateboardu. Za 39 dnů dojel z Kalifornie na Floridu. Neskutečný výkon, celý to podnikl na skateboardu. Takže letošní dovolenou seberte svýmu výrostkovi skateboard, manželka brusle, a můžete vyrazit.

0: Legendární záležitost, tohle jsou Alphaville a Forever Young, posloucháte Hit Radio. Jako na jednu stranu asi bychom to trochu chtěli všichni, navždy mladý. Ale zase, když si na sebe vzpomenete, třeba ve 14, v 15, co? Mně se teď hrozně líbí taková ta myšlenka, že když je pak člověk dospělý a kupuje si věci za svý peníze, tak mu dojde, že maminka měla pravdu, když říkala, ne, jídlo máme doma, co? To nejlepší z 80., 90. a milénia i za chvilku. London Beat, Pink nebo FR David.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Franto, co jsi to zaskoupil?
1: Zavařovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Krásný večer, 19 hodin a máme tady to nejlepší z 80, 90 a milénia. Přísahám. Za chvilku Patrick Swayze, teď ale Buty a František, tak si to užijte.

Tak co, kdo si taky zaspíval She's Like the Wind, Patrick Swayze v éteru Hit Radio. Ano, to je to kouzlo 80., 90. a milénia. Máme něco pro zamilovaná, romantická srdce, která touží po tom něžným songu. Jo, úplně She's Like the Wind, tak to víme, že jo. Romantika jako blázen. No ale máme něco i pro ty, kteří se chtějí trošku hýbat, možná trošku ze sebe setřást ten dnešní den. A to se vám povede právě teď. Korona, jdeme na to.

Blue a All Rise, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na osm, dáváme si společně to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a v tom samozřejmě budeme poctivě pokračovat. Co takhle Elton John, to by šlo? Já myslím, že jo. Elton John, taky Rolling Stones nebo Anaka, už za malou chvíli.

0: Radio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert.

0: a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Večírek za koncem. Anna K. dohrává v éteru Hitrádia. Krásný večer. Máme půl osmé a konečně máme taky užitečný chytrý náramek. Jo, žádný počítání kroků, to je trapný. Jedna firma vyvinula věc, která vám každou vteřinu měří hladinu alkoholu v krvi. To je skvělá věc, jo, můžete se předhánět v baru, že jo, kdo je na tom líp, dál a mnohem víc. Já se jenom bojím, že jak je to samozřejmě praktická záležitost, tak v rámci Čech a Moravy by ta věc na vás přežila tak jako 40 minut a pak by prostě explodovala. No, ruku na srdce. Páteční večírky, že jo? To v osmdesátkách nebylo, tyhle věci. Ale za to ty fantastický hity. Farao, World of Magic, právě.

0: Nádhera, Nick Berry v éteru Hit Radio a přeju vám krásný večer. Je prostě to je těch 30 let hudby. Vemte si, co všechno za fantastický songy tam vzniklo, ať už přes dokonalý kytarový riffy, neskutečný hlasy a vokály, po naprostý šílenosti. Tohle je naprosto geniální song, pojďte to uznat. A všichni ten text znáte, i váš pes ho zná. Who let the dogs out, Bahamen, za chvíli k tomu Sugar Babes nebo Supergrass, tak buďte s námi.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: prosecco přesně v italském stylu?
1: To je Mionetto.
0: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
1: Mionetto.
0: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
1: Mionetto.
0: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
1: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Bon Jovi.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a dámy, pozor, pozor, zapomeňte na hubnutí, plno štíhlé tvary jsou in. A hlavně vám přinesou dokonce celou řadu výhod. To bychom možná nevěřili, ale je to pravda. Podle lékařů se lépe vyspíte, jasně, protože vás netlačej kosti, že jo? Jste zdravější, veselejší a vždycky budete vypadat mladší. Pojďme si říct, že tuk to je nejlepší vyhlazovač na vrásky, to je úplně jasný, že jo? Takže co? Nějaký noční dezertíček? Já myslím, že byste mohli. Zahoďte permici do fitka a vyražte místo toho do cukrárny. Nebo takhle večer prostě jenom do ledničky. Jo? Co je úplně nejvíc zásadní, je to, že budete mít lepší sex. 9 z 10 mužů si užilo sex s boubelkou mnohem víc, než se štíhlou dívkou. Tak ono je v případě boubelky totiž spíš za co chytit, že jo? Tak dobrou chuť k večerní svačince, dámy, a teď už Mr. President a Coco Jumbo.

Tohle jsou U2 a City of Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Středa 15. července. Hit Radio Classic. To znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za malou chvíli nás čekají třeba Yusun Dur, k tomu taky Manic Street Preachers. No a nebo třeba nádherná Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Už za chvíli? Tak buďte s námi.

7 Seconds, Yusun Dur, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, prosím vás, zajímavost, dneska je to 263 let, co se u nás začaly používat papírové bankovky. Asi jako ne, samozřejmě nevypadaly tak jako teď, jo. Ale nařídila to tehdy Marie Terezie, protože přece jenom víme, kováky, to je strašně těžké, překáží to. Sami víte, když máte takhle rozměněnou v peněžence, jak je to otravn. No a lidi tak začali nechávat u obchodníků tyhle kovový mince a oni jim za to vystavovali papírový stvrzenky, jo. Na druhou stranu, výhoda kovových peněz pravděpodobně vám je nesežere žádný zvířátko. Ano, jestli máte někde třeba na půdě nebo ve sklepě schované nějaký peníze v bankovkách, tak prosím vás je možná zkontrolujte, protože v Austrálii jední starý paní teď je takhle spapali mravenci nebo termiti, milion v bankovkách pod matrací. To je docela nepříjemný probuzení, jo? I když je fakt, že v Austrálii jsou všechny zvířata divné, tak stejně. Mrkněte radši pod tu matraci, jo? Sean Paul douší právě teď.

0: a Boston na Hit Radio. Krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se opět zítra u Srdcovek přesně ve 12. Budu se na vás moc těšit. Hezký zbytek středečního večera. Do celé ještě třeba tohle. Diana King, taky Cisco nebo Magic Affair. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Franto, což to zaskoupil?
1: Zavařovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Hit Radio.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: ratararararata, trička ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.